0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No, připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.

0: taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Tahitské léto a Popal z Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akopal z Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akopal.cz.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Stát letos na mýtném vybral přes 10 miliard korun. Za první pololetí přinesly poplatky od kamionů a dalších těžkých vozidel do státní pokladny o téměř 6% víc než loni. Více než polovinu celé částky zaplatili zahraniční dopravci. Nejvíce peněz stát vybral za jízdu po dálnicích, které tvoří většinu spoplatněné sítě. Mýtné platí vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Požár na jihu Francie už se dál výrazně nešíří. Plameny v departementu Var spálily přes 2,5 tisíce hektarů a hasiči je dostali pod kontrolu. Oheň ale zatím není úplně uhašený, proto zásah pokračuje. Francie se letos kvůli vedrům a dlouhodobému suchu potýká s mimořádně náročnou sezónou lesních požárů. Podle tamního ministra vnitra počet požárů dál roste. Lukáš Provod je nejlepším fotbalistou uplynulé ligové sezóny. Záložník pražské Slávie získal ocenění podruhé v kariéře po hlasování trenérů, kapitánů i sportovních novinářů. Za sebou nechal Vladimíra Daridu z Hradce Králové a Sparťana Lukáše Haraslína. Úspěch slaví i Slávia jako celek. Nejlepším trenérem byl už po páté vyhlášen Jindřich Trpišovský. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Pozor na falešné pokuty za parkování. V Litomyšli se šíří podvodné SMSky, které lákají lidi na zaplacení údajného dluhu. Podvodníci se vydávají za Easy Park a přes odkaz se snaží získat údaje k platebním kartám. Městská policie varuje, pokuty za parkování aplikace neuděluje. Zprávy smažte a na odkazy neklikejte. No ve východních Čechách to vypadá, že dneska bude pršet. Čekáme oblačno, zataženo na většině území během dne, taky přehánky. A co se týče teplot, maxima 18 až 22 stupňů Celsia.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Ahoj, krásný čtvrtek.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj, vy jste to dneska udělali celý nějak naopak, když vždycky začíná mluvit Michal, tak mě to zmatlo.
2: Já jsem si říkal, jestli tě to překvapí, jestli tě to nevykolejí.
1: Když se dává pozor.
2: Tak, no. S vámi tady Jasmin, David a já, krásné ránko. Jsme moc rádi, že jste se stavili a že tady s náma jste každý ráno. Stejně jako Čina s chytím začínáme. Hit ráno.

0: jsme odstartovali čtvrteční snídaní šampionu na Hitrádiu, 6 hodin 10 minut s vámi, my tři, Michal, Jasmina, David, dobré ránečko.
1: Než jdete na toaletu, tak se vyplatí udělat dvě věci, jo? Za prvý zkontrolovat, jestli tam je toaleťák, jasně, ale ještě existuje jedno důležité pravidlo, a to sice, že než si sednete, tak se podívat dolů pod vás, protože to jeden chlapík v Americe neudělal a místo vody v té míse byla...
0: Kdo?
1: Kdo?
0: Kdo tam byl?
1: Krajta královská.
0: Aj ta krajta. Ale to je, já se tady toho teda bojím, nevím, jak to máte vy, ale ne, že by tam byla krajta, ty tady u nás jako většinou nejsou, ale že tam bude třeba nějaký pavouk nebo něco takového.
1: Já se bojím doslova těch hadů. Vždycky, když slyším nějaký tenhle případ, tak já pak prostě, i když z toho záchoda odejdeš, tak zavřeš úplně ten záchod, ale stejně ten had by to zvednul, že jo, to je jasný. A prolez by ti domů. Mně to říkali takhle v útulku, kdy jsem byla, a oni tam měli i hada a pán mě strašil a pak mi říkal, a to si myslíte, že on by to nezvedl, to prkýko? Říkám, tak děkuju, že jste mě uklidnil.
0: No, mě by zajímala, Jasmin, kdyby na tebe z místě vykouknul had, tak jaká by byla tvoje první reakce?
1: Já bych umřela na místě. Já se tak bojím hadů, že já bych měla takový šok, to by nešlo.
0: Ale vlastně David nehnul ani brvou, protože David je správný chlap. Nám se to teď chlapům děje normálně, jo. Jenomže my prostě vždycky, co odejdeme z toho záchoda, tak ta kobra jde vždycky s náma.
2: Já jsem to celou dobu měl v hlavě, jenom jak to formulovat. Udělal jsi to za mě.
0: To nemusíš formulovat, to je čirý život. A shodou okolností jdeme do zoologický. Shakira, Zoo na Hitrádiu, 6 hodin 12 minut. Hezké.

0: 7. Tři minuty k tomu, tohle je Bob Sinclair, Love Generation a tohle je taky čtvrteční Hit Radio. Dobré ráno. Ani dnes vás neochudíme o rychlou pětku, dneska v 7.35 budete soutěžit o pobyt v Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě. To ubytování je jenom pár kroků od turistických tras a cyklostezek. V hotelu budete mít wellness s finskou a parní saunou, nebo si můžete vychutnat výbornou večeři v hotelové restauraci.
1: Součástí výhry je taky Šumava Card, což je projekt, který vám tu dovolenou ještě vylepší, a to o řadu dalších výhod, bonusů u zapojených partnerů po celý západní Šumavě. Takže vy vlastně nevyhráváte jenom to ubytko, ale máte v tom kompletní zážitkový pobyt plný výletů a nejrůznějších výhod.
0: To si myslím, že je skvělý důvod, proč poslouchat Hit Radio i okolo půl osmé. O to budete soutěžit o půl osmé. No a za malou chvíli pro vás máme další hity Hodiny nebo třeba Ava Max. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu. Hezké ráno. Hit
2: Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Venku výletní počasí a my nabízíme říčky s krásnými výhledy a adrenalinem. Lanovka, bike park, horská kola, Tříkolky i lanový park. Tak tohle všechno na vás čeká právě v říčkách v Orlických horách. No děcka můžete protáhnout i v Hradeckém parku na Větvi. Lanový park s 3D bludištěm, tak to je ono.
4: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
6: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
7: Ne, to je cyklopecka.
6: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
7: Cyklopecky.info.
6: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
7: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
6: Cyklopecky.info.
7: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
6: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Koupelny pro každého. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
12: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
13: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
14: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem. na Hit Radio.
15: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
16: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Vozidlo údržby vás už teď ráno může zdržet na dálnici D11. Pohybuje se od kilometru 49 ve směru na Prahu. Jede u Krajnice, i tak tam projíždějte s opatrností.
18: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
19: A všech podcastových platformách.
18: Hit Rádio Černá Hora.

0: díváte na hodiny, ty ukazujou 6.31 hodiny, dívej na Hit Radio.
1: Dívej, už jdeme pozdě o minutu.
0: Posloucháte Hit Radio a David pro nás má ranní update.
2: Ranní update.
3: Prince George slaví 13. narozeniny. Nejstarší syn prince Williama a princezny Kate je po svém otci druhý v pořadí na britský trůn. S přibývajícím věkem se postupně připravuje na budoucí roli britského krále. V Barceloně vznikla nová nástěnná malba na počest fotbalových mistrů světa. Pouliční umělec na ní zachytil střelce vítězného gólu Ferrana Torrese, jak líbá trofej pro mistry světa. Dílo připomíná první španělský titul po 16 letech. Samsung představil novou generaci skládacích telefonů. Na akci v Londýně ukázal 3 nové modely, včetně historicky první verze Ultra. Jejich cena může dosáhnout až 70 tisíc korun. Novinky lákají na vylepšený systém ohybu i jednodušší otevírání.
0: Řekni, kdo dá za telefon 70 tisíc korun.
3: Strašný.
0: A ještě za skládačku.
3: Tak jako, když se nad tím zamyslí z toho technologického hlediska, že dokážou udělat display, který se ohne, za mě klobouk dolů, ale jak říkáš, 70 tisíc korun za to asi nestojí.
0: Já bych se nad tím dokázal zamyslet, kdyby tady ty technologické firmy dokázaly udělat telefon, který vydrží nabitý alespoň 3-4 dny, jo. Protože takhle z toho máme vlastně v podstatě technicky za to pevnou linku. Všichni. Daft Punk, One More Time, další hity pro vás tady na Hit Radio, 6.32, pojďme si to užít.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Rosalyn a Snap. 6.39, dobré ráno z Hitrádia.
1: Kdybyste mohli vyškrtnout jeden rok školy, který by to byl? Nemusíte přemýšlet vůbec, protože někdo už to možná za vás vybral. A to sice Tomio Okamura, který navrhuje zrušit 9. třídu základní školy, protože by to prej ušetřilo desítky miliard a mladí by mohli dřív do práce.
0: No, jo, to je ten důvod. Já jsem to včera tak někde jenom zahlít a já jsem ten článek ani nerozklikával, protože jsem si říkal, že to je hrozná capina. Říkám si, tyjo, proč jako? A teďka představ si, že ve 14 teda skončíš a co? Takže jako jdeš do práce, že se teda pak zruší střední škola, vysoká škola, nebo jak to mám rozumět?
1: Já tomu taky absolutně nerozumím. Navíc si myslím, že 9. ročník je taková ta příprava na tu střední školu,
0: no,
1: a že tím strašně moc ty děti přece jako ochudíš, no, o tenhle ten ročník. I když jsem četla i názory, že někdo si myslí, že 9. je jenom vlastně opakování 8. a že jo, pojďme do toho, ale...
0: Já bych to nerušil, ale já to vlastně docela chápu, to budou nějaký moresy z domoviny, jo, protože když se v Ázii chodí do práce už ve 3 letech a v 12 jdeš do důchodu, vlastně tomu rozumím.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Radíte.
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský.
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Fenomén Šance Liga je zpět.
14: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
13: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
15: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
16: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
17: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
18: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: www.albertofilm.cz. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si pozor na Jičínsku v Nové Pace. Omezení tam čeká v Kolárově ulici, která je neprůjezdná. No a opatrně taky na Chrudimsku, kde se pracuje na průjezdu Trhovou kamenicí.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: bylo to asi 60%, jsme koukali na ČSFD. A teď to má, schválně tipněte si, kolik to má. Kolik to má. Ono těch 60% důležitý dodat, že to bylo od filmových kritiků a lidí, co to viděli před premiéře. A teď to má, tak kolik myslíš, Jasmin?
1: 90.
0: Dobře, co ty, Davide?
2: Já se budu víc trošku při zemi, já říkám 82.
0: Tak 85, tak nějak skoro ve středu toho, co jste typovali. 85% není úplně málo. A co není úplně málo, tak to je stopáž toho filmu. On má 3 hodiny. Jasmin se směje, ty jsi říkala, že vy na to vyrážíte.
1: Jo, někdy příští týden nebo přes příští. My jsme kupovali lístky hnedka, ale hnedka to bylo vyprodaný, takže jako do toho IMAXu vyloženě.
0: A to mě řekni, já to teda neviděl, ty jsi to viděl, Davide?
2: Zatím ne.
0: A to mi řekni, toto je opravdu tak dobrý, jo?
1: No prejo a jako ta dílka, ta je zajímavá, ale i když nemám ráda dlouhý filmy, tak spousta lidí, co tam byla, tak říkalo, že vlastně si ani nevšimneš té dílky v toho filmu, že je to tak strašně dobrý, že ti to úteče lusknutím prstu.
0: Já teda, vy, kdo jste to viděli, tak možná jako cítíte ze mě takovýto divení, jo, protože opravdu já nejsem moc filmovej, ale vy mě přesvědčujete, jenom teda posluchači, vy nám píšete, jak to je super, i teďka, co mi říkáte vy, že teda asi by nebylo špatný na to zajít. Davide, nechceš jít do kina? Nicméně, no, promiň.
2: No chci, ale s někým jiným, no.
0: Takže, ale takhle, ten film má 3 hodiny a co jsem si všiml na internetu, lítají rady, to by vás nenapadlo, když si během filmu můžete odskočit, jo, abychom nepřišli o to nejdůležitější, takže vy, kdo se chystáte na Odysseu třeba dneska, jo, takže si pište, když se vyplatí odejít, abyste o nic nepřišli, tak to je 27. minuta. Jo, máte 60., 105. a 130.
1: Tenhle ten seznam vytvořili fanoušci, taky jsem to viděla, prostě seznam okamžiků, kdy teda asi o nic nepřijdete, ale je to vtipný, že to jsou 3 hodiny bez nějakých 8 minut, ten film, a vyberou jenom ty 4 minutky, jinak je to všechno tak strašně dobrý, že nedoporučujou, abyste vstali.
0: No já si myslím, že ta 27. minuta a ta 60. to bude v pohodě, jo, že opravdu pak krizička, jakmile do sebe narvete popcorn a vychlastáte tu litrovou kolu, tak to prostě ta 105. a 130. minuta to zachrání. No tak jestli vyrážíte na Odysseu, užijte si to a klidně nám napište nám recenzi na to, jo. Klidně i vy, kdo jste to už viděl, rádi se to tady přečteme.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Kózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
4: Tahitské léto Aquapolspa už je tady!
5: Zábava volných tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás?

0: Na Černé hoře byly nalezeny medvědí stopy.
1: Vydejte se po nich s dětmi už tuto sobotu. Lanovkou za zážitky ve ski resortu Černá hora Pec.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Ropa zdražuje na nejvyšší hodnoty za posledních 6 týdnů. Ceny žene vzhůru, pokračující konflikt na Blízkém východě a obavy z omezení dodávek na světové trhy. Severomořská ropa Brent se dostala nad $94 za barel. Růst cen ropy se může v dalších dnech promítnout i do cen pohonných hmot. Analytici proto dál sledují vývoj situace na Blízkém východě. Důchodový systém je letos zatím jen mírně ve ztrátě. Za první pololetí skončil schodek na skoro 3,5 miliardách korun, což je nejlepší výsledek za posledních 7 let. Podle ministerstva financí se hospodaření důchodového účtu postupně zlepšuje. Ministerstvo práce očekává, že do konce roku by se systém mohl dostat do přebytku. Od příštího roku se ale počítá s novými výdaji na důchody. Trump chce v čele OSN šéfa světového fotbalu. Podle amerických médií si prezident Donald Trump přeje, aby se novým generálním tajemníkem Organizace spojených národů stal předseda FIFA Gianni Infantino. Současnému šéfovi OSN Antonio Guterrezovi končí mandát na konci letošního roku. Nového generálního tajemníka bude Organizace spojených národů vybírat ještě letos. Zatím ale není jasné, jestli by Infantino o funkci vůbec usiloval. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Hlinsko chce do města přilákat nové dětské lékaře. Pediatrum nabízí dotaci 300 000 korun na vybavení a nebo úpravu ordinace a taky bezúročnou půjčku až 500 000 korun. Radnice tak reaguje na nedostatek lékařů a snaží se zajistit dostupnější péči pro děti a dorost. Na Černé hoře se dáme taky počasí, tak dneska nás to asi spláchne. Čekáme přehánky a déšť postupně na celém území, k tomu oblačno až zataženo a nejvyšší teploty kolem 20. Maxima 18 až 22 stupňů Celsia.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
6: My vám přejeme hezké ráno.
7: Krásnou středu, čtvrtek, teda.
6: Tak jak?
7: Čtvrtek dneska.
6: Čtvrtek 23. července, půlka prázdnin za chvíli za náma. No letí to.
7: Zajímá mě jedna věc. Kdo by vám musel napsat, abyste přehodnotili svůj vztah? Jo, nějaký váš idol. Zapřemýšlejte se nad tím, zůstaňte s náma, protože následující příběh, to je fakt síla.
6: Přemýšlet teď nebo až potom?
7: Oni, ty ne.
6: Jo.
7: Nebudu tě trápit.
6: Tak a jestli vy milujete devadesátky, tak už hledejte volume, už hledejte, kde se to rádio zesiluje, protože tohle vás bude bavit. Gala na Hit Rádiu. Hezké ráno.
2: Hit Rádio Černá hora.

0: 9 minut po 7 ladíte Hit Radio. Dobré ránko.
1: Existuje jedna jediná zpráva, která dokáže během pár minut změnit něčí život. Hrozně by mě zajímalo, co v ní muselo být. Nicméně, podle všeho stačila jedna zpráva na Instagramu a z neznámý konverzace byl za pár dní vztah se španělským fotbalistou Laminem Yamalem. On napsal slečně, která měla už svůj vztah, normálně zadaná slečna. Yamal jí na Instagramu napsal dvě zprávy. A ona se člověče hnedka rozešla a začala chodit s Yamalem.
0: No tak tady se naskýtá otázka, co jí teda mohl Yamal napsat. Napadá vás něco? Mě tak jako napadá, že jí mohl napsat ahoj v té první zprávě a v té druhé zprávě screenshot bankovního účtu.
2: Výpis účtu,
0: jo. Ale takhle, to se jako neděje, ale napadlo mě, jo, že by
1: Jako otočila rychle holka, ale to mě zajímá, teda možná to byl její velký idol a zajímá mě, jestli vy máte někoho takovýho, protože já ne. Kdo kdyby vám napsal, tak dokážete ukončit svůj vztah. Tady padaly různý jména a David mi říkala, neříkej, že kdyby ti napsal DiCaprio. Ne, mně se prostě nikdo takhle nelíbí.
2: Proč lžeš?
0: A kdyby ti poslal DiCaprio? Takhle, já nevím, ale protože David už je zadaný, tak asi za mě nikdo. Dobře.
2: Já jsem ti psal včera a neodepsal jsi ani.
0: To je pravda, já jsem ti dal takzvaně zobrazeno. Jo? Ne, já teda, jestli já mám jednu oblíbenou herečku a modelku, Emily Ratajkovský, možná znáte.
2: No, tak to bych se taky nechal přemluvit.
1: A je to tady.
0: Ale nemáš náhodou svatbu letos, Davide?
2: Mám, tak to si nesouvisí.
0: Eva neposlouchá. Pravděpodobně, takhle brzo ráno. No tak necháme to na vás. Je někdo takový, vy kdo jste ve vztahu, jestli kdyby vám napsal někdo známý, nějaká osobnost nebo nějaký fotbalista, jestli byste teda jako to líbili, takzvaně, jak se říká dneska moderně.
1: Ne, kdyby vám prostě napsal jako ahoj, jak se máte, ale opravdu, kdyby o vás, představte si to, jo, že fakt ten člověk o vás má zájem, vybral si vás, našel si vás na tom Instagramu a chce jenom vás, jo, klidně ten Johnny Depp, DiCaprio, kdokoliv, a chce vás, tak co uděláte?
0: Je to tenkej let, no nebojte se to přiznat, my to tady vyřídíme anonymně. Nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, anebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. My k vám házíme další muziku, tohle je Pharrell Williams, Happy.

0: Tohle jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy. We Pray na Hit Radio v 7 hodin 19 minut, hezké čtvrteční ráno.
1: Vyprávili jsme vám tady o situaci, kdy jedna zadaná slečna obdržela na Instagramu zprávu od španělského fotbalisty Jamala, nový teda mistr světa s jeho týmem. No a jak si se hnedka okamžitě rozešla se svým tehdejším přítelem a rovnou skočila do vztahu s Jamalem.
0: My jsme řešili, co v té zprávě asi mohlo být, to je opředeno tajemstvím, napadlo nás, že tam možná mohl být screenshot z bankovního účtu, nevíme, těžko říct, jo. A pak jsme se tady bavili, jestli my máme někoho takovýho, kvůli komu bychom opustili našeho současného partnera. Jasmin říkala, že nikdo takový není, že ani DiCaprio by ji nepřesvědčil.
1: Mně se nelíbí.
0: Emily Ratajkovsky tady padla ve studiu, no ale chtěli jsme to po vás, jestli je nějaká taková osoba, ať už známá nebo kdokoliv, kvůli komu byste opustili svého partnera. A velký přiznání dorazilo.
1: Tak třeba, to je zrovna anonymní zpráva, ale píše Eva Farná.
0: Počkej, jako, a Eva Farná by teda koho chtěla, nebo... Jo, počkej. Jo, jakože někdo napsal Eva Farná.
1: Ano.
0: Jo, takhle, už tomu rozumím. Dobře, pojďme dál. David z Brna píše, ránko týme, svou ženu miluju, ale... A to je ono. Kdyby šlo o regulérní zájem druhé strany a jen jednorázovku, byla by to Elizabeth Hurley a Kylie Minogue. Žena má zase povoleného Davida Beckhama a Daryla ze seriálu Walking Dead. Hezký den. A je teda pravda, že nejhorší je na tom, že taky vím o pár lidech na téhle planetě, který by mi přebrali partnerku. Parich je.
1: OK. Ivona, šla bych do toho. Musí to být zrušující život, i kdyby na chvilku. Žijeme len raz. Nenapsala teda koho, ale...
0: Právě tu a právě teraz, no. Taky píše Veronika, a nemohla bych si je nechat oba dva? Tak jako, i to se děje.
1: Ach jo. Eva, ahoj, pěkné ránko, tak za mě by to byl Keanu Reeves. A jo, ten se líbí hodně lidem, no.
0: Mm-hmm. Taky tady je zpráva od Týny. Dobré ráno, hodně by to se mnou šilo, kdyby mě oslovil Tom Hardy, ale jak by se toho, dohmátl manžel, tak by se bez tak přeorientoval a usiloval o něj on.
1: Aha, tak to je to doma zajímavý. Veronika, Chris Hemsworth, ale dala bych si říct, i kdyby napsala Eva Longoria.
0: Hezká zpráva, taková milá, taky dorazila. Ahoj, pro mě by to nemusela být žádná známá osobnost. Mně by stačilo, kdyby mi takhle napsala nesplněná láska ze základní školy.
1: To je hezký. Ještě Marťa, ahoj, vzhledem k tomu, že jsem starší ročník, tak mými idoly byly Mel Gibson anebo Sean Connery, ale to už je dávno.
0: Tak pojďme na hlasovky. Třeba ta od Nikoly.
2: Ahoj, tady Nikola. No, mě kdyby napsal takovej Dwayne Johnson, tak si myslím, že ani na sekundu nezaváhám. Je to prostě kus.
0: Ale kdyby napsal Dwayne Johnson i mě, tak taky ani na sekundu nezaváhám.
1: To jsem chtěla říct, že vlastně jako Dwayne je dobrý. No.
0: Máme tady taky skvělou hlasovku od, je tady podepsaný jako Voborák.
3: Čus faktoráci, kdyby mi napsala tohle Gina Ortega, tak se nechám zbalit, protože bych jí řekl v italském jazyce. Ejo, Ortega, důvodně jste Bručan, to by měl znamenat něco, jako čau, kopřivo, gampa, takže Gina Ortega jí.
0: Ortega, Bručando, ale je vidět, že Voborák to má připravený, jako
1: jo,
0: hodně.
1: Jo,
0: nebude,
1: hodně,
0: takhle,
1: hodně.
0: Nebude překvapen, až Ortegu někde potká. No tak hlavně, že dokud nás smrt nerozdělí, co? Jasně, stačí jeden herec a je to, no. Děkujeme za vaše zprávy, nicméně jeden Španěl, ze kterého se nejednomu člověku podlamujou kolena, tak co, šli byste do Enriqueho, to je tenhle, za chvíli je jenom váš. Duel El Corazon, tady na Hit Radio.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
5: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
6: Přeci ho nevyhodím špinavej.
5: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
6: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
5: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
6: Aha, zase nějaká novota?
5: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
6: Co vám říkali?
5: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
6: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
5: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
6: To třídění je vlastně jednoduchý.
5: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
6: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
5: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
6: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
14: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
15: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
16: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Začínáme opět komplikací na dálnici D11, kilometr 109,5 směr Jaroměř, stojí tam dodávka. A dál opatrně v Náchodě, kde se opravuje promenádní ulice.
17: Jen několik dní, jedinečná příležitost. Nový XPeng X9 od 21. do 24. července v předpremiéře u Allfin Car.
18: Hit Radio City.

0: Enrique Iglesias.
1: Yo quiero acabar.
0: Duel El Corazón 731. Na Hit Radio.
1: Que te hace llorar.
0: David pro nás má ranní update.
2: Ranní update.
3: Švýcara při koupání v Itálii pokousala ryba. 55-letý turista utrpěl v moři u pobřeží regionu Kampánie hluboké zranění a přišel o velké množství krve. Po převozu na břeh skončil v nemocnici. Američana dvakrát uškrtnul chřestíš, zachránilo ho 54 dávek protijedu. Muž šlápl na hada na zahradě svých rodičů v Kalifornii. Jedno z uškrtnutí zasáhlo žílu, jed se tak rychle dostal do krevního oběhu. A lékaři museli nasadit mimořádně vysokou dávku protijedu. Trestání tichem může mít vážné následky. Podle odborníků je dlouhodobé ignorování dítěte nebo partnera formou psychického násilí, které může zanechat následky až do dospělosti. Studie navíc ukazují, že odmítání a ztráta blízkého kontaktu aktivují v mozku stejná centra jako fyzická bolest.
0: Zajímavý, no tady ticho rozhodně nebude, tady se bude hrát nejenom skvělá muzika, ale taky o parádní pobyt, protože za malou chvíli tady máme rychlou pětku. Z Šumava Kart dneska soutěžíte o pobyt v hotelu Rankl na Horské Kvildě. Je to pobyt v samotném srdci v Šumavě, příjemné ubytování, výborná domácí kuchyně a jedinečná atmosféra Horské Kvildy, odkud můžete vyrazit za pěšími i cyklistickými výlety. Tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: vynikající reinkarnace. Tohle jsou Faithless a nově Bibi Rexa New Religion na Hit Radio. A to je čas na soutěž.
1: Rychlá pětka.
2: Dneska soutěžíte o pobyt v hotelu Rankl na Horské Kvildě na Šumavě. Součástí výhry je ale kromě toho pobytu taky Šumava Card, což je projekt, díky kterému můžete během toho pobytu získávat další výhody a bonusy u nejrůznějších zapojených partnerů, od turistických atrakcí přes sportovní aktivity až po další služby, které vám ten pobyt zpříjemní. Takže ať už si tam vyrážíte za turistikou, cyklistikou, wellness nebo jenom načerpat tu energii té krásné přírody, tak se Šumava Card si to opravdu užijete.
0: A o tohle všechno se právě teď zasoutěží Sabina. Sabi, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Ahoj.
0: A taky Anička, protože ahoj. Ona nám přišla SMS-ka, chce soutěžit, Anička z Brna. A teďka ti volám a ty říkáš Sabina, říkám, jak to tam máte? Tak vy, pojď to vysvětlit našim posluchačům, prosím tě.
3: No, kolegyňka se stydí, ta odešla.
0: Počkej, takže tam není teďka Anička, jo?
3: Ne, není tam, ona ani odešla.
2: Tak pokud vyhraješ, tak doufám, že pojedete spolu, ale když to bereš
0: no,
2: za ní,
0: právě,
2: teda jejím jménem.
3: Ne, jdem to rodičům. Já jsem tak vzdala.
0: No tak skvělý. Takže Aničku zdravíme takhle na dálku. Nemusela se schovávat, my ji nekousnem a Sabi, jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Doplň české přísloví. Raní ptáče dál.
3: Doskáče.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, v jakém kraji České republiky leží Karlovy Vary?
3: Karlovarským.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje ten úplně nejznámější žlutý Pokémon?
3: Pikachu.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Sabi, jaké ovoce se dává do štrůdlu?
3: Jablko.
0: Ano! A poslední otázka, která tě dělí od téhle fantastické výhry pro tvé rodiče.
2: Jaký je opak slova den?
3: Noc.
0: To není možný. To není možný.
2: Je to tvoje, Sabi.
3: Děkuju,
0: budu mít radost. Takže pobyt v hotelu Rankl na Horské Kvildě, tomu Šumava Card, výlet si udělají rodiče z Brnečka na Šumavu, to budou mít radost, co?
3: Megadáreček.
0: To budu používat každé ráno po rychlé pice, tak máš od nás megadáreček. Sabi, jsi skvělá, perfektně si to zvládla, pobyt posíláme, pozdravuj rodiče, hlavně pozdravuj Aničku taky.
3: Jo,
2: Ani,
0: už tady měla být 4 minuty. Tak Sabi, děkujeme za soutěž a hezký ráno přejeme.
3: Ahoj.
2: Děkuju.
0: Taky. Tak opět zítra, poslední pobyt tento týden. Opět chvíli po půl osmé.
2: Ty jsi taky takový megadáreček.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

Za malou chvíli 7:45, ladíte čtvrteční Hit Radio, dobré ráno. Jak to vypadá na cestách? Na vaší cestě do práce, kamkoliv jedete, to víme a rádi vám poradíme, čemu se ve čtvrtek ráno vyhnout. Kde to stojí?

0: naopak místo, který s tím jeho jménem nebude mít už nic společného. Bavíme se o rodném domě Adolfa Hitlera.
1: Jasně, takže ho nezbourali.
0: Nezbourali a udělali s ním, dlouhou dobu se jako řešilo, co s tím domem udělat. A co byste tak typovali, že teda se s tím stalo, když ho nezbourali?
1: Takhle, já typovat nebudu, protože já už tuším.
0: Dobře, tak já nechám naše posluchače v autech, doma, v práci, kdekoliv.
1: Takhle, tuším, že ten dům teda stojí samozřejmě, jo. Ale co se s ním stalo, tak to necháme na tobě.
0: Udělali z něj policejní stanici.
1: Policejní stanici. A proč policejní stanici zrovna?
0: Policejní stanice, no, chtějí tím zabránit tomu, aby se z něj z toho domu stalo jako poutní místo pro lidi, který by tam tím eventuálně sympatizovali.
1: Jasně, chápu, ale představ si, že tam jdeš do práce, jo, třeba na ranní směnu a dáš si tam kafe ve společné kuchyni, tak to musí mít teda pořádně hořkou pachuť, si myslím, jo.
0: Jsou jako různorodý ty národy, jo, národy.
1: Názory.
0: Na to.
1: Ten názor, já jsem tady našel k tomu něco málo v rychlosti, že ta rekonstrukce stála 480 milionů korun.
0: Tester.
1: Při rekonstrukce domu 480 milionů. Ale já si myslím, že to měli zbourat, mi to přijde teda jako ulítlý, jo. Ale zase na druhou stranu, policejní služebna to je, že jo. Hmm. Tak jako asi nějakou výhodu tady ta policejní služebna mít bude, protože když tam někoho dovezou na výslech, tak se radši přizná i k věcem, který v životě neudělal. Huntrix Golden Hit Radio 754. Dobré ráno, šampioni.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Sportfilm, festivalové ozvěny ve Špindlerově Mlýně. Oceněné filmy představí zlatá olympionička Zuzana Maďerová a horolezec Radek Groch. 25. července ve Svatém Petru. Vstup zdarma. Sportfilm.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
1: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skansen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabskémuzeum.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Na Černé hoře byly nalezeny medvědí stopy.
5: Vydejte se po nich s dětmi už tuto sobotu. Lanovkou za zážitky ve ski resortu Černá hora Pec.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. O víkendu se do Česka vrátí letní počasí. Po několika chladnějších dnech teploty znovu vystoupají a místy dosáhnou až na 30 stupňů Celsia. Slunečné počasí ale dlouho nevydrží, už v neděli dorazí studená fronta s deštěm a ochlazením. Podle meteorologů by ale ani to nemělo mít dlouhé trvání. V příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí a dokonce i další vlna veder. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce snížit trestní odpovědnost. Podle jeho návrhu by mohly být za vybrané nejzávažnější násilné trestné činy trestně odpovědné už 13-leté děti. Nešlo by ale o plošné snížení věkové hranice, změna by se týkala jen nejzávažnějších případů. Tejc očekává, že návrh vyvolá ostrou debatu, protože část politiků i dětský ombudsman jsou proti. Pokud změnu schválí parlament, mohla by začít platit od ledna 2028. Požár zlínského mrakodrapu je po 13 dnech uhašen. Hasiči ukončili likvidaci rozsáhlého požáru budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu, která začala hořet 9. července. Během požáru se zřítila velká část 11 podlažního objektu a příčinu vzniku ohně dál vyšetřují hasiči i policie. Obyvatelé už nemusí kvůli kouři omezovat větrání svých domovů. Okolí poškozené budovy ale zůstává uzavřené, protože je staticky narušená a hrozí nebezpečí. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Pozor na falešné pokuty za parkování. V Litomyšli se šíří podvodné SMSky, které lákají lidi na zaplacení údajného dluhu. Podvodníci se vydávají za EasyPark a přes odkaz se snaží získat údaje k platebním kartám. Městská policie varuje, pokuty za parkování aplikace neuděluje. Zprávy smažte a na odkazy neklikejte. No ve východních Čechách to vypadá, že dneska bude pršet. Čekáme oblačno, zataženo.

0: Something, snídaně u Tiffanyho, 8 hodin 7 minut, posloucháte čtvrteční Hit Radio a řidiči zbystřete. BESIP vydal varování před epidemií mikrospánku na dálnicích a ukazuje se, že nejsilnější zabiják není tma, ale oběd na odpočívadle. Prostě když si dáme nějaký dobrý jídlo, dáme si ho hodně, tak nám pak snadněji spadne hlava. Což je vlastně teďka i aktuální při cestách do zahraničí, k moři, samozřejmě chceme to dát na jeden zátah. Tak by nás zajímalo, jestli vy dojedete k moři, jestli to jako dáte na jeden zátah, nebo jak, jestli si dáváte pauzu, co vy třeba, Jasmin?
1: Já bych to určitě nedala a jsem ráda, že přítel taky není tenhle ten typ hrdiny, jo, že když potřebuje pauzu, tak si dá pauzu. My jsme nedávno jeli z našeho koncertu a bylo to někdy o půlnoci, jeli jsme z Plzně a už nám zbývalo jenom 20 minut domů. Ale celou tu předchozí cestu jsme se střídali v tom řízení, protože jsme prostě nemohli ani jeden. A když už zbývalo fakt jenom těch 20 minut, tak jsme to zakempili na benzínce a usli jsme na dalších 20 minut v autě, protože to fakt bylo potřeba.
0: To je nejhorší, říká se vlastně to finálová rovinka.
1: Vlastně,
0: ta cílová rovinka. Mě takhle jednou mám taky příběh s mikrospánkem. Mě zachránilo život Slovensko, čověče.
1: Zachránilo život?
0: Bratia podrželi. Já jsem jel do Bratislavy a tím, jak nejsou hranice, hraniční přechody, tak normálně jsem jako vyjel a teďka mi pípla SMSka na dálnici, vítejte na Slovensku. A ta SMSka byla ta věc, která mě probudila na té dálnici. A hele, já jsem potom, co mě to zbudilo, tak čověče... Říkal jsem si, no tak teďka už neusnu asi nikdy v životě, ale člověče, to bylo probuzeníčko, takže já bych chtěl veřejně poděkovat Slovenské republice, že mi vlastně možná zachránila život. To bylo píp a já, dobré ráno, aha, tak už jsem na Slovensku a už jsem vzhůru. No, tak co takhle funguje vám, když někam frčíte a víte, že nebo nechce se vám prostě zastavit, jo?
1: Nějaký teda osvědčený trik proti únavě za volantem.
0: Tak zpívání napadá mě. Já se třeba zpívám.
1: Tak tam bych nechtěla být zrovna. Já si stáhnu okýnka, ale to vždycky funguje na chvíli, že jo? Ten čerstvej vánek do těch očí.
0: No nejlepší je, když už tady vás fakt jde, tak zahodit veškerý hrdinství a prostě zastavit a protáhnout se, no. Už jsem to párkrát udělal, protože samozřejmě ten mikrospánek člověk, jak stráví hodně času za volantem, tak občas to tak jako přichází a je dobrý to rozpoznat, no. Blbý je pak, když to nepoznáš a když se probudíš někde ve škarpě.
1: Tak nám dejte vědět, co teda funguje na vás. Pošerujeme tady takhle tipy. 777-937-777, tak zní číslo k nám.
0: To je číslo třeba na WhatsApp, kam na to můžete poslat jako hlasovku nebo normálně SMSkou. My k vám posíláme další hity. Tohle je kávička, kterou si vychutnáme všichni společně. Sabrina Carpenter, Espresso na Hit Radio. Dobré ráno.

0: čtvrt na devět, minuta navrch, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Bezsip vydal varování před epidemií mikrospánku. Při cestách, ať už k moři, nebo po republice, prostě je potřeba... Jasmin, co děláš?
1: Spadnul mi nějak mikrofon, neřešme
0: dobře,
1: to.
0: Dobře, takhle, pojďme dál. Je potřeba myslet na to, že mikrospánek nás může zastihnout kdykoliv a kdekoliv. No a ptali jsme se vás, jestli máte nějaké zaručené tipy a triky, jak proti mikrospánku bojovat, případně když už to na vás jde, tak jaká je ta činnost, která vás opět hodí zpátky do normálního provozu?
1: Peťule píše, mně fungují větrové žvíkačky, krizovky řeším často, jakožto řidič povolání, v podstatě denně po o.
0: Mm-hmm. Další zpráva. Ahoj, no je to dost náročné to řízení, když už mám vedle sebe spícího syna a nechci mít nahlas rádio, to vaše samozřejmě, děkujeme, tak mi pomáhají kyselé bombóny žížely. Zrovna si jdu vyzbednout mé nové auto, tak se dnešní téma hodí, přeji fajn den a hodně kilometrů bez nehod všem, to píše Terka.
1: Mm-hmm. Maruška, dobré ráno šampioni, mám kamaráda, který dlouhá léta jezdil jako řidič sanitky a ten, když už cítil maximální únavu, tak si vytrhával chloupky z nosu, prý vás to zaručeně probere.
0: To si myslím, že jo, to je vlastně docela dobrý tip, takže máme super tip vytrhávání chloupku z nosu, máme tady hlasovku taky od Matěje.
2: Ahoj, Matěj Schocně, ale mně osobně už tady padlo, funguje to zpívání prostě, ono samozřejmě nikdo v tu chvíli nechce být se mnou v tom autě, což není divný. Ale jako reálně to fakt funguje a další věc, která poměrně dost funguje, takže změním trošku styl jízdy. Když jedu třeba dlouho po té dálnici, tak tam třeba jedu těch 120 a když začínám být unavenější, tak trošku jako zrychlím třeba na těch 133 samozřejmě a tím, že potom mám svěžnější jízdu, více soustředím na tu jízdu, tak zapomenu, že mám jako tendence jít spát. Že asi tak, a když ani to nefunguje, tak fakt už je nutný prostě zastavit na odpočívadle, za mě osobně dát si tam cigáro, 5 minut si tak tam pochodit okolo auta tam a zpátky a pokračovat dál, no.
0: Tak máme tady taky hlasovku od Lukáše.
3: Dobré ráno, ranní dvojko, já vás zdravím, jsem řidič kamionu a když se mi chce, jsem unavenej a chce se mi fakt spát nebo klimbám, zastavím a jdu se vyčůrat a je to, uvidíte, je to odlehčení, doopravdy. Takže doporučuju, mějte se, ahoj.
1: Doopravdy, doslova.
0: Když se vrátím ještě k té hlasovce od Matěje, tak on vlastně říkal, že je potřeba pak na té dálnici trošku zrychlit v noci a samozřejmě do 130, jo, ale jako musíš je prostě frčet po té dálnici v noci, abys neusnula. To funguje. Člověk se pak víc soustředí, mi přijde. Tak taky tady máme hlasovku, skvělou hlasovku od Terky. Už to hledám, nebojte, dočkáme se všichni. Tak Teresko, kde pak tě máme? Tady. Pojďme na to.
4: Dobré ráno, Hit Radio. Tak usnout za volantem to ještě není takový problém, ale já jsem vrcholově závodila na kole a už jsem byla neskutečně unavená a stalo se mi, že jsem na jednom tréninku usnula na kole. Tak to je teprv. Nic se naštěstí nestalo. A jinak, když mám pocit, že to na mě padá, tak jsou reflexní body na palci, u ruky, kde máte mozek a hlavu celou. A to, když si promačkáte, tak se vám nechce potom spát. Tak se mějte.
0: Já mám občas mozek na jiných místech těla. Jasmin mě přišla masírovat, ale nic to...
1: Trošku promasírovat mu to myslí.
0: Nic to se mnou nedělá. Já si myslím, tam byl tip na vytrhávání chloupku z nosu proti unavě. Tak
1: počkej. To je odporný.
0: Ale já jsem normálně úplně fresh. Pojďme na muziku. DJO, End of Beginning a na cestách.

0: End of Beginning, 8 hodin 23 minut. Tohle je čtvrteční Hit Radio, dobré ráno. Řešili jsme tady, co vám pomáhá proti únavě, když na vás jde spaní za volantem. Máme tady ještě pár zpráv, pár tipů, tak kromě teda trhání chlupů z nosu, což nás pobavilo. Tady někdo píše, proti únavě zabírá naklonit hlavu, tím jak si mozek musí přerovnat obraz, se probere. Taky pomáhá se nechty nebo ostrým hřebenem podrbat ve vlasech. Nejlepší je ale opravdu asi zastavit a zdřímnout si. Jasně, další třeba od Peťule. Krásné ráno, mě vždy pomáhají větrové žvíkačky, jelikož jsem řidič z povolání,
1: krizovky
0: řeším často, to jsme četli. Pak tady je třeba zpráva od Michala, klimatizace na nízkou teplotu, ale nejlepší je se asi pořádně vyspat. A pak tady je třeba jediný, co mě zabírá, je jídlo, které musíte pořád při jízdě ukusovat. To píše profesionální řidič Zdeněk. No tak možná to vám, kdo balíte na nějakou další cestu třeba na dovolenou, tak vám to třeba pomůže tyhle typy. Tak důležité je taky určitě zastavit a nadechnout se pořádně čerstvýho vzduchu. Musím se nadechnout. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, to k vám letí za malou chvíli.
1: Ty máš ale hrozně pomotanou, že tě takhle poslechne hned.
0: Jako Eva nebo Miraj?
1: Eva.
0: Tak vás za volantem zdravíme, i spolujezdce samozřejmě, info z dopravy přidáme a těšit se můžete právě i na tenhle song. Vzpomeneš si tady na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Ploty Pardubice.
5: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
4: Ploty Pardubice.
5: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
6: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Huko.
7: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné? Nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduba.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohra, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
10: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
11: Koupelny pro každého.
10: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové.
11: Koupelny pro každého.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
14: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
14: A 30?
13: Acema.
14: A 40?
13: Acema.
14: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Hele, nezaseko ses?
13: Ne.
15: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
16: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zdržení čeká už tradičně na Svitavsku. Velký pozor si taky dnes dávejte na průjezdu Litomyšlí. Vinou stavebních prací vás tam přímo na hlavním tahu zbrzdí těžká technika.
1: Jen několik dní. Jedinečná příležitost. Nový XPeng X9 od 21. do 24. července v předpremiéře u Olfin Car.
2: Hit Radio Černá Hora.

0: Já to prostě miluju. Co na ty vás to baví? Eva Farná, Miraj, vzpomenej si. Tohle je Hit Radio v 8.33. David pro nás má ranní update.
1: Ranní update. Teddy Swims poprvé vystoupil v Česku. Americký zpěvák zazářil na festivalu Colors of Ostrava a prozradil, že si z každé navštívené země odváží nové tetování od místního tatéra. V rozhovoru mluvil také o terapii, svém hitu Lose Control i cestě ke slávě. V Barceloně vznikla nová nástěnná malba na počest fotbalových mistrů světa. Pouliční umělec se na ní zachytil střelce vítězného gólu Ferrana Torrese, jak líbá trofej pro mistry světa. Dílo připomíná první španělský titul po 16 letech. Bitcoin od loňského rekordu výrazně oslabil. Jeho hodnota od října klesla téměř na polovinu a část investorů přesouvá své peníze do technologických firem a umělé inteligence. Podle ekonomů dnes právě AI a americké technologické společnosti udávají směr finančním trhům.
0: No, oslabil. Pořád je za raketu, že jo? Já teda pokaždý osobně, když slyším slovo Bitcoin, tak pláču.
2: Jak to?
0: Já jsem byl ve třeďáku na střední, když to začalo a spolužák nám říká něco o nějakých bitcoinech, ať to nakoupíme. On si jich koupil 100, jo. Jeden stál tak, myslím, 10 centů, jo. 100 bitcoinů. Víš, kolik to je na dnešek, když si to převedeš, já jsem tady převáděl, 138 milionů korun.
2: A jste ještě nějak v kontaktu? Nebo
0: tak? Takhle, nemám nejmenší tušení, kde moje konec. Instagram nemá, Facebook taky ne a na třídním srazu se taky neukázal. To je divný.
2: Tak ten už se někde žije, no.
0: To je divný. Jsme to prokaučovali, no. Nedá se nic dělat. Blink 182, All the Small Things. 8.34. Tohle je muzika, která vás bude zaručeně bavit. Tak dobré ráno, šampioni.

0: jsou hity pro vaše lepší čtvrteční ráno. Jsme rádi, že v tom jedete s náma.
1: Víte, jak poznáte člověka, který má čistý svědomí? Klidně nechá telefon na stole ležet displejem nahoru. Mě zajímá, jak ho pokládáte vy.
0: To je blbost. No, já ten telefon pokládám displejem dolů.
1: Já taky.
0: Ale nemá to žádný důvod.
1: Ale opravdu to ani u mě to nemá žádný důvod. Já si nechci vypínat Wi-Fi, data a tak. A zároveň nechci, aby mi tady vyrušovalo pozornost to, že mi budou chodit nějaký notifikace. Takže to dám prostě takhle dolů.
0: No vždycky. Tak na to já mám nastavený, že když to dám displejem dolů, tak mě bliká blesk.
1: Jo, víš, tak to já nemám. No. Nicméně vědci teďka jako raději pravej opak, že prý bychom měli pokládat telefon displejem dolů opravdu, protože tím šetříme baterii.
0: To jsem slyšel, to je vlastně, a něco na tom asi bude, že se ti nerozsvěcuje ten displej, když ten displej máš vzhůru nohama, takže pozná, že je vzhůru nohama, tak proč by se rozsvěcel, jo? Spíš si myslím, že nám ta jako věda nějaká, nebo tady ty výrobce mobilů dávají jak oficiální výmluvu pro třeba vlastní tajnosti, jo? Protože přeci jenom, když ten telefon máš položený vzhůru nohama na tom stole a když ti přijde zpráva ve 23.15, tak si toho nikdo nevšimne. Jo? U mě to tak není, já to tak prostě pokládám ze zvyku, ale to není jediný, jo. Ono, pořádek musí být i v tom, jak ten telefon strkáme do kapsy, mi přijde.
1: Tak se povídej.
0: No, já takhle doufám, že v tom teda nebudu sám, jo, že jste taky takhle divný, jo. Ale ten telefon musí být za mě hlavou vzhůru, aby mi to bylo špatně, že musí být sluchátko nahoře. Nabíjecí port dole, prostě normálně takhle, jak ho máš, jo.
1: Aha, tak to já ho otáčím.
0: A strčíš si ho takhle do kapsy, ale displejem ke stehnu, jakoby.
1: Já to dávám, ty to dáváš do přední kapsy, koukám, no. Tak já to dávám do zadní.
0: A do pravý kapsy.
1: Ano, do pravý kapsy.
0: V levý kapse mám klíče od auta, tam myslím být nic jiného a peníze nějaký. A v pravý kapse je jenom telefon samotný.
1: Tak jediný, co máme naopak, že ty máš teda mobil tam daný tak, jak normálně patří a já ho mám vzhůru nohama.
0: Vzhůru nohama, a to je, počkej, já to zkusím. To je,
1: to
0: ukáž.
1: Je logický.
0: Když to vezmu.
1: To tam zastrčíš líp, když...
0: Jo, vlastně.
1: Je to lepší pohyb rukou.
0: Děláš si prču.
1: No, zkuste si to taky.
0: Děláš si prču. Takhle ho vyndám a musím ho přehmátnout.
1: No.
0: Ale když ho dám vzhůru nohama
1: tak
0: a displejem ke stejnu. Počkej, já to takhle dělám od té doby, já nevím, třeba od 12, co mám telefon, jo. Počkej, děláš si prču. Lidi, tak já teďka zjistil
1: úplně
0: neuvěřitelnou věc. Někdo nám tady píše SMSku. Displejem dolů na stůl, když by na něho náhodou něco spadlo, tak se nerozbije.
1: To je taky dobrý.
0: To je taky pravda. A já teda, oni ty foťáky mají docela velký hrb. To je další věc, jo. Že vlastně mně přijde, že líp drží, když ho dáš takhle na ten, no prostě displejem dolů, no. Tak děkujeme za vaše zprávy, já hlavně děkuju tobě, Jasmin.
1: No,
0: takže já teda můžu říct, že od 23. července roku 2026 mi Jasmin změnila život a že budu telefon dávat vzhůru nohama do kapsy. Ty seš neuvěřitelná žena, opravdu fakt.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Chateau Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Už tam budem, nech toho.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský?
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elite Date.cz.
12: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vožky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
15: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
17: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
18: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: firmanazážitky.cz.
19: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabskémuzeum.cz.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
22: Tak jo, šampioni. Zpátky.

0: 8.53. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, tohle je Daša, Austin a my se ptáme, máme mezi vámi opravdový milovníky přírody? Tenhle týden totiž hledáme konkrétně vás, kdo rádi kempujete. Když nám totiž na náš web na hitradio.cz napíšete váš nejlepší zážitek právě z kempování, tak můžete vyhrát poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 Kč na 4camping.cz. Na produkty máte doživotní záruku a doporučujeme vyzkoušet třeba všestranný 20-litrový batoh, travel backpack nebo 3-litrový kompaktní travel sling.
1: Pro inspiraci takhle zní příběh od Adama. Jako malí jsme jezdili s rodiči často kempovat. Jednou jsme přijeli pozdě večer a postavili stan na posledním volném místě obklopeni dalšími stany. Jenže táta celou noc chrápal tak nahlas, že ráno, když jsme vylezli ven, tak kolem nás v okruhu 10 metrů nestál jediný stan. Později jsme si zjistili, že sousedi jeho noční koncert nevydrželi a během noci se radši stěhovali.
0: Hele, tuhle plašičku používám doma taky, ale ještě jsem díky bohu nikoho z baráku nevypudil. Děkujeme Adamovi za tenhle příběh, samozřejmě předat se můžete i vy. No a protože zítra už je pátek, tak zítřejší snídení šampionu, jeden z vás vyhraje právě tenhle parádní poukaz v hodnotě 7000 Kč na 4camping.cz. Detaily na webu hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz.

0: tohle jsou hity Samfeld, Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, 8:57 a my bychom se s vámi normálně rozloučili oba dva, Michal a Jasmin, ale Jasmin by tady musela nejdřív být, tak já se rozloučím i za Jasmin, tak Jasmin se s vámi teda na dálku loučí, nechte to, už tady jsou kolegové, co jdou po nás, prosím, Kubo, nech toho, vypíná mikrofony, mějte se krásně, hezký den.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry, to je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Zvládněte čtvrtek a slyšíme se samozřejmě zítra, bude páteček v 6:00. Hezký den, ahoj.
2: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. V Pardubicích na náměstí Jana Pernera na křižovatce s Palackého třídou se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte tady určitě s omezením. No a opatrně také na trase z Poděbrad na Jíčin za Bartoušovem. Tady v pravém pruhu probíhají práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 801 10100.
3: Jen několik dní. Jedinečná příležitost. Nový XPeng X9 od 21. do 24. července v předpremiéře u Allfin Car.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe. Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
5: Já už mám hlad!
3: Tak se pojedeme pořádně nacpat do futura. Kdo má na co chuť?
6: Skvělý nápad, aspoň nemusím vařit. A ještě si v klidu nakoupím.
3: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec. On air.
6: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Černá Hora.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Pozor na falešné pokuty za parkování. V Litomyšli se šíří podvodné SMSky, které lákají lidi na zaplacení údajného dluhu. Podvodníci se vydávají za EasyPark a přes odkaz se snaží získat údaje k platebním kartám. Strážníci varují, pokuty za parkování aplikace neuděluje. Zprávy smažte a na odkazy neklikejte. Šéfka zprávy nemovitostí Hradec Králové po podvodu za 640 milionů končí. Město teď prověří kontroly a také bezpečnost ve svých organizacích. Firmu dočasně povede šéf technických služeb Tomáš Pospíšil. Na solo dovolenou vyráží stále víc Čechů, nejčastěji třicátníci a lidé nad 55 let. U starší generace převažují hlavně ženy, které chtějí cestovat i bez partnera a poznávat svět. Individuální cestovatelé ale často musí počítat s příplatkem za ubytování pro jednu osobu.
8: U vypsaných zájezdů cestovní kanceláří mají solo cestovatelé krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doprovází, nebojí se tak sami cestovat. Mezi vzdálenějšími destinacemi za poznáním u tohoto segmentu vedou Spojené státy americké, Jihoafrická republika nebo Japonsko.
7: Řekla tady na Černé hoře výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. Hradec Králové je po 30 letech zpátky v evropských pohárech. Ve druhém předkole evropské fotbalové ligy čeká Otroky norské Tromsø. První duel hrají venku a to dneska večer od 7. Čtvrtý tým loňské ligy chce ukázat, že v Evropě není jen do počtu. O víkendu má být až 29 stupňů, příští týden 32, takže léto bude zpátky. Dneska teda ještě ne, to čekáme oblačno a přehánky, jako třeba teď kolem Poličky a Chrasti. Sprchne i v Krkonoších a lehčí přehánku čekáme i v Chrudimi a taky v Pardubicích. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Černá Hora.
7: Utíká to normálně jak splašený, dneska už je čtvrtek, co je ale zásadní, že ladíte Hit Radio Černá Hora, kde právě teď začíná dopolední drive. Já vás
2: všechny zdravím, jsem Jana Šimurdová, připravila jsem si pro vás opět spousty témat a už teď se těším na vaše zprávy. Za chvilku se do toho teda pustíme, no a než stihneme vypít vaši třeba už druhou kávu, tak vám k tomu pustím Shakiru.
9: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Krátce po deváté posloucháte Hit Radio Černá Hora. A teď si představte, že naleznete někde hodinky, zjistíte, jakou třeba mají i hodnotu a darujete je jako dárek někomu jinému. Tak prosím vás, tohle nedělejte, může vám taky hrozit vězení. Něco takového se totiž děje teďkom u nás. Ve Špindlerově Mlýně ztratil jeden muž hodinky v hodnotě tak 50 tisíc korun. Dotyčný, co je nalezl, tak si je ponechal a daroval je jako dárek. A ta osoba, které se asi ty hodinky tím pádem nelíbily, ta obdarovaná osoba, tak je inzerovala na internetu. Shodou okolností majitel hodinek hodinky uviděl a hned poznal, že jsou jeho. Celé to pak nahlásil na policii a osoba, konkrétně muž, co hodinky nalezl a nenahlásil jako ztrátu, má teď pěkný malér a hrozí mu, prosím vás, až rok vězení. Takže, co si z toho vzít? Co najdeme nebrat a předat na ztráty a nálezy? A když vám něco chybí, můžete zabrousit na internet, třeba se vám poštěstí, no a já z toho

s vámi asi opět diskuzi. Stalo se vám někdy, že jste dostali hodinky nebo šperky někoho jiného? A nebo vy sami jste dali něco, co jste měli pro někoho jiného, nebo co jste chtěli dát někomu jinému, třeba řetízek pod tchýni, pro tchýni jste si rozmysleli a dali ho vaší mamince? No, na 601-292-464 mi posílejte vaše zprávy a hlasovky. Já už se těším.

0: nás posloucháte až teď, tak jsem se vás před malou chvíli zeptala, jestli jste někdy dostali hodinky nebo šperky, které původně byly někoho jiného, a obráceně, jestli jste byli takový střelci a něco, co bylo někoho jiného, jste darovali dál. Mám tady už od vás první zprávy, jste prostě skvělí. Já teď přečtu aspoň jednu, a to od Hanky. Ahoj, tak já jsem dostala kdysi náramek, který měl můj tehdejší partner pro jinou ženu. Když jsem se to dozvěděla, odmítla jsem to nosit. Hezký den. To vysvětluje, proč posluchačka Hanka nám píše v minulém čase. Ani díky moc. A na 601 292 464 napište, jestli taky máte zkušenost, že jste někdy dostali hodinky, šperky, které původně byly někoho jiného, a obráceně, jestli jste to někomu darovali jako dárek. Po muzice dáme další vaše zprávy.
1: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora. 601 292 464. Už tě nebaví se válet u vody? Hit Rádio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti s

0: CZ. Partnerem je společnost France Car, autorizovaný prodej a servis vozidel Renault a Dacia, Hradec Králové, Bratří Štefanů a Pardubice Draškovice.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem.
5: Tahické léto Aquapolis Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
8: Otestujte superhybridní i elektrické vozy BYD na vlastní kůži na jednom místě. 24. a 25. července probíhají BYD Tech Days v Olfinkár. Testovací jízdy vás čekají v novém showroomu BYD na adrese Brněnská 1228/6 Hradci Králové. Více na olfinkár.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Prázdniny, pádláč, paráda.
13: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
12: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
18: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduba.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
19: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svuž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
3: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Hitrádiu Černá hora. Za námi právě teď Linkin Park, no a před námi vaše zprávy k dnešnímu tématu. Na začátku tedy dnešní deváté jsem mluvila o tom, že muž ztratil hodinky, druhý je našel, nevrátil, ale dal je jako dárek další osobě. Teď muži teda hrozí až rok vězení. No a jaké máte zkušenosti vy, naši posluchači? Tak to si povíme teď. Píše Daniel. Jednou jsem od přítelkyně dostal hodinky a bylo tam věnování, které nebylo pro mě. Nejdřív to bylo pro mě hrozné zjištění, pak jsem se ale dozvěděl, že to byly hodinky jejího táty. Tak Dane, díky, a co myslíte? Šperky, hodinky vašich rodičů. Dali byste to taky jako dárek vašim partnerům, partnerkám? Mám tady další zprávu od Zity. Já se přiznávám, že jsem jednou takto vrácený přívěšek na řetízek od svého ex dala svému dalšímu příteli, protože tam nebylo věnování. Dobře. Napsala taky Káťa. Ahojte, já jsem koupila svému ex krásný kožený náramek a i jiné věci, například oblečení. Náramek mi symbolicky vrátil, ostatní věci si nechal, ale odvezl si kávovar, který jsem od něj dostala na Vánoce. Ten náramek jsem pak darovala přes veřejnou facebookovou skupinu. Jeden pán měl zájem, doufám, že mu slouží. Tak na to jsem Káti akorát napsala, že je tady úplně jasný, proč už je ex. Napsala taky Monika. Ex přítel mi dal k narozeninám hodinky, které se mi vůbec nelíbily. Ležely 2 roky v šuplíku, než se mi nakonec věnovala ségře. Ta z nich byla nadšená a nosí je denně. Monča, díky. Ještě píše Tomáš, poslal jsem dál zlatý řetízek od bývalé přítelkyně. Ležel doma, tak jsem ho dal mamce k svátku. Mamce se líbí a řetízek má využití. No tak jde vidět, že teda šperky od vašich ex mají další uplatnění, koukám nejčastější zprávy. Moc děkuju tady za všechny vaše zprávy, jste skvělý a za to vám teď na Hit Rádiu Černá hora posílám Jay.

0: Renato a John, s vámi Hit Radio Černá Hora a Jana Šmurdová a venku, co se teda jako léta týče, tak nic moc. Tak se zahřejeme aspoň další muzikou. Za chvilku jsou tady Vohnout. Ano, vínečko bude večer, třeba na terásce, co? A bude taky Lady Gaga. No a kdyby to bylo jako furt málo, jo? Tak dáme třeba přídavek a pak už je tady doprava. Jsme Hit Radio Černá Hora a hrajeme vám ty největší hity.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
3: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
3: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna v Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
6: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
7: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné? Nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
8: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krikolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolepce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
9: Ploty Hradec Králové.
10: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivá zahradu.
9: Ploty Hradec Králové.
10: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
9: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
12: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě.
13: Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu.
14: Léto zní líp z Hitrádiem. Hit Radio Černá Hora.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor, na dálnici D35 mezi 130. a 127. kilometrem ve směru do Jičína, tady v pravém pruhu probíhá sečení trávy. No a kde od včerejška třeba neprojedete, tak to je na Chrudimsku, konkrétně v Hlinsku na Poděbradově náměstí v úseku mezi ulicemi Havlíčkova a Křivá, probíhají tady práce na silnici a komunikace je tedy neprůjezdná. Celé to má trvat až do 29. července. Jinak žádné vážnější komplikace nám nehlásíte, za což jsme samozřejmě rádi, přejeme vám šťastnou cestu a pokud byste o něčem náhodou věděli, tak vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
8: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
9: Na Černé hoře byly nalezeny medvědí stopy.
10: Vydejte se po nich s dětmi už tuto sobotu. Lanovkou za zážitky ve ski resortu Černá hora Pec.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá hora.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Klasických kuřáků u nás ubývá. Mladí v naší zemi ale stále častěji sahají po vapování a nikotinových sáčcích. E-cigarety sice obsahují méně škodlivin než běžné cigarety, podle odborníků ale stále podporují vznik závislosti a nejsou bez rizika. Vonavé příchutě, atraktivní obaly a marketing navíc vytváří u dětí dojem, že jde o bezpečnou alternativu. Šéfka zprávy nemovitostí Hradec po podvodu za 46 milionů končí. Město teď prověří kontroly a bezpečnost ve svých organizacích. Taky podá trestní oznámení. Zaměstnankyni, která podvodníkům naletěla a poslala jim desítky milionů, hrozí až 8leté vězení. Firmu dočasně povede šéf technických služeb Tomáš Pospíšil. Kapesné mělo být na svačinu, skončilo ale u dílera. 23letý muž z Hradecka nabízel dětem marihuanu. V jedné době měl i 8 nezletilých odběratelů. Některým nebylo ani 15. Teď dílerovi hrozí 12leté vězení. Rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43letý záložník hrál naposledy za Slovácko. No a kajakáři Jakub Krejčí a Jirka Prskavec budou dneska na mistrovství světa obhajovat stříbro a bronz. Semifinále začíná v 5, no a finále se pojede v 9 večer. Tak držíme na dálku do amerického Oklahoma City palce. Prší? A nebo pršelo teď v Ústí nad Orlicí, taky v Týništi, Broumově, Polici nadmetují, no a ty přehánky nás budou provázet po celý den. Teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
11: Hit Radio Černá hora.
0: Čtvrteční dopoledne na Hit Radio Černá hora má svou druhou hodinu, a to konkrétně 10. S vámi je naše Murdová za moment i na

0: Číren na Hit Radio Černá Hora. No a když už nám teda počasí venku nepřeje, pojďme aspoň v éteru na letní jízdu.
1: Letní jízda Hit Radio Černá Hora.
0: Ono se sice kvůli počasí jako teď nic neděje, jo, ale až za vámi vyrazíme, budete přesně vědět, co vás čeká, protože vám to tady na Hit Radio Černá Hora říkáme pořád dokola. Tým Hit Radio Černá Hora má v plánu vyrazit za vámi ještě na hodně koupališť ve východočeském regionu. Bude muzika, bumperbalové turnaje, soutěže a samozřejmě ceny. Spousty cen od našich partnerů, jako třeba je Emado, největší prodejce kancelářských a školních potřeb, takže vaše školáky vybavíme kvalitními pomůckami. Nebo si dopřejete také sladké potěšení od Pink Roses. Na našem webu hitradiochernahora.cz najdete i další partnery, od kterých vám budeme rozdávat ceny. A taky tam zveřejníme, kdy a kam za vámi přijedeme. No a když se řekne letní jízda, co se vám vybaví? Jedno slovo teď napište na náš WhatsApp 601 292 464.
1: Před sluncem tě ochrání faktor 50. Ale před letní jízdou Hit Radia Černá Hora tě nezachrání nic. Zapomeň na válení na lehátku, roztekou zmrzlinu a čekání ve frontě na tobogán. Počítej s pořádným mejdanem. Bumperbólové turnaje, soutěže pro děti,

0: nám dohrávají Glass Animal a jejich Heat Waves, překladu Vlna veder. Ta teď teda jako moc není, ale snad přijde příští týden, aby taky konečně letní jízda vyrazila za vámi. No a já se vás před pár minutami zeptala, co si představíte, když se řekne letní jízda. A napsali jste mi to jedním slovem. Napsala Simča. Slunce. Jirka, kabriolet. Linka, koktejl. Láďa, koupaliště. Ríša, party. Naprosto geniální odpovědi. Díky moc. A přesně nějak tak to bude. Prostě všechno bude. A i ten kabriolet, pokud s ním teda někdo přijedete, no. Co taky bude, tak už zakrátko další hity. Pitbull, Neo nebo Taylor Swift. Jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
4: Sportfilm, festivalové ozvěny ve Špindlerově mlýně. Oceněné filmy představí zlatá olympionička Zuzana Maďerová a horolezec Radek Groch. 25. července ve Svatém Petru. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.

0: náměstí v Hradci Králové.
1: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Psst, chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
5: Radíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
11: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
12: Hitradio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu. Hitradio. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

Černá Hora a dívky, ženy, tohle je pro vás. Známá česká módní značka Vush, která vyrábí třeba kabelky, peněženky, různé doplňky, byla založena mimochodem i tady u nás na východě Čech, konkrétně v Krodimi. Tak se snaží i pomáhat a podporovat, řekněme, naši ženskou komunitu a komunitu vůbec všech svých zákazníků. Tedy cílem je podpořit dobré věci a do toho všeho zapojit i vás. A teď to přijde. A to můžete buď jako Vush Lady, anebo třeba i jen tak. Pojďte se teda zapojit a stát se tváří značky Vush. Jednak vám to otevře spousty nových dveří, hřát vás může i dobrý pocit z celého projektu a jako výherkyně můžete získat také spousty cen. Nejzajímavější je finanční odměna v hodnotě 50 tisíc korun. Stále se tady můžete ještě přihlásit, a to přes jejich web vushlady.cz. No a 5. září tohoto roku v Pardubicích v automatických mlýnech vás čeká velké finále. Tady na Hetrádiu Černá Hora máme rádi projekty pro dobrou věc, no a tak vám tohle maximálně doporučujeme.

0: 10 hodin 43 minut, ladíte dopolední drive na Hitrádiu Černá Hora, s vámi je Jana Šimurdová. Určitě je spousty z vás, co nás právě teď také posloucháte za volantem. 2 minuty před celou dáme dopravní servis, no a určitě budeme rádi, když nám dáte vědět, jak se vám po východu českých silnicích jezdí na 801 10100. To je dopravní linka Hitrádia Černá Hora, tak díky moc.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mionetto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak si

0: zážitků. Michalne svatba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. Friends Fest. Největší rodinný festival. Více na friendsfest.cz.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
0: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
5: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
6: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
7: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
8: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
7: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Fenomén Šance Liga je zpět.
11: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
10: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix koleslav za 29,90. Albert.
13: Hit Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech v Hradci Králové v ulici v Kopečku u Velkého náměstí se tady srazila dvě osobní auta. Počítejte určitě s omezením, no a opatrně také na trase z Poděbrad ve směru na Jičín. Před Kopidlnem v pravém pruhu probíhají práce údržby a ještě na dálnici D11 na 68. kilometru ve směru do Hradce Králové bude nebo probíhá už teď údržba kanalizace. Vaše dopravní info volejte na 801 1100.
1: Jen několik dní. Jedinečná příležitost. Nový XPeng X9 od 21. do 24. července v předpremiéře u Alfin Car.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
1: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
1: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký Žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
1: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Pozor! Na Černé hoře byly nalezeny medvědí stopy.
6: Vydejte se po nich s dětmi už tuto sobotu. Lanovkou za zážitky ve ski resortu Černá hora Pec.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá hora.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Pomalu máme dobu oběda a mám na vás dotaz. Platíte v restauraci QR-kem, tak se připravte na novinku. Aplikace nově přidala servisní poplatek 3 koruny ke každé platbě. Uživatelé kritizují hlavně to, že o změně nikdo předem neinformoval. Ředitelka správy nemovitostí Hradce Králové rezignovala po kauze podvodu za 640 milionů korun. Město chystá trestní oznámení a prověří bezpečnostní i kontrolní pravidla ve všech organizacích. Firmu dočasně povede ředitel technických služeb Tomáš Pospíšil. Hlinsko chce do města přilákat nové dětské lékaře. Pediatrum nabízí dotaci 300 tisíc korun na vybavení anebo úpravu ordinace a také bezúročnou půjčku až 500 000 korun. Radnice tak reaguje na nedostatek lékařů a snaží se zajistit dostupnější péči pro děti a dorost. Fotbalista Tomáš Chorý stále neví, jestli bude pokračovat ve Slavii. Útočník Pražanů byl stejně jako obránce David Douděra po nedohraném květnovém derby se Spartou vyloučen z kádru. Je ale možné, že v týmu nakonec zůstane. Rozhodnutí padne v nejbližší době. Douděra spíš Slavii opustí a zamíří do zahraničí, řekl novinářům trenér Jindřich Trpišovský. Tak koukala jsem na radar a za chvíli vám sprchne třeba v Lanškrouně a taky Heřmanově Městci. Přehánky čekáme taky odpoledne a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Černá hora.
0: Minuta po 11. na Hit Radio Černá hora pokračuje dopolední drive. Já jsem Jana Šimurdová. Za chvilku vás pozvu na místo, kde by se spoustě z nás chtělo být už teď. A to jsou Vinice, hudba a pohoda. No úplně to vidím, více k tomu vám povím po muzice, protože teď už je připravený PH Electronia nebo za moment Damiano David a jeho Next Summer. Tak pojďme na to.

rádiu Černá Hora. No a už tuhle sobotu nás čeká v Kutné Hoře velmi příjemná akce, hlavně pro ty z vás, co máte rádi dobré vínko a muziku, Olympic a hudba na vinicích s drajvkou. Tak třeba sem můžete získat od Hit Rádia Černá Hora vstupenky, anebo si vyberete jiný termín a u vínka si užijete poslech třeba MIG 21, Čechomor a dalších skvělých kapel. Zkrátka, vyhrajete od nás lístky na hudba na vinicích s drajvkou v Kutné Hoře a je na vás, který termín si vyberete. Co je důležité, že v odpolední show mezi 15. a 18. musíte včas reagovat na výzvu našich moderátorů Ondry Novotného a Petra Ticháčka, a to skrze náš WhatsApp 601-292-464. Číslo si uložte, ať vás pak nic nezdržuje, no a já vám přeji hodně štěstí. Jinak vstupenky a veškeré další info také naleznete na hudba-na-vinicích.cz. No a teď už se na Hit Rádiu Černá Hora hledá žena a mandraže.

0: Máte doma babičku, která poslouchá třeba DJ Tiesta? Ten dohrál na Hitrádiu Černá Hora, no a pojďme ještě zpátky k vaší babičce. Jak byste popsali vaši babičku? Je jak z pohádky, bílé dlouhé vlasy a ve svém houpacím křesle plete XT svetr? Nebo je to modernější babička, která ovládá některé aplikace líp, jak vy? Nebo máte doma babičku k nezaplacení, co vám pomáhá s hlídáním, vaří a tak dále? Každopádně dnes je den nádherných babiček, tak té vaší babičce hezky popřejte, uvidíte, jak jí to potěší. No a co nás potěší všechny, a to už za malou chvilku, je další muzika. Alan Walker nebo Linkin Park, tady na Hitrádiu Černá Hora.
1: Bazén, slunce, skvělé hity a zábava.

0: jen tak nezapomeneš. Na to se spolehni. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti, skvělé hity a hromada cen. To je letní jízda Hitrádia Černá Hora. Sleduj naše webovky, ať víš, kdy a kde se potkáme. Hitrádio Černá Hora CZ. Krásné léto plné zážitků vám přeje Globus Pardubice. Globus, tady se svět točí kolem vás.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
0: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 12,90 a lososa, filet 100 gramů za 28,90. Byla, to dobré začíná u nás.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Otestujte superhybridní i elektrické vozy BYD na vlastní kůži na jednom místě. 24. a 25. července probíhají BYD Tech Days v Olfinkár. Testovací jízdy vás čekají v novém showroomu BYD na adrese Brněnská 1228/6 v Hradci Králové. Více na olfinkar.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.cz.
11: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár věc, proč bychom měli vybrat právě tebe. Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohrad, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
13: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
0: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

pohodové čtvrteční dopoledne s Itráriem Černá Hora. No a kdo by to byl řekl, že v Safari Parku ve Dvoře Králové budou mít nejrostomilejšího Chucka Norrise. Narodil se jim tady medojed kapský a jako jediné zoo na světě se jim tento druh podařilo za poslední rok odchovat. Co je na tomhle tvorečkovi ale zajímavé, že opravdu jak Chuck Norris a patří k nejodvážnějším zvířatům na světě. Nebojí se totiž postavit i mnohem větším zvířatům, než je on sám. Postaví se třeba proti lvům, hyenám, levhartům, jo a pozor. Když ho bodne jedovatý štír, nebo ho třeba kousne jedovatý had, tak se chvilku odpočne a jede dál. To je jako už výzva i pro samotného Chucka Norrise. Na našem Instagramu Hitrádia Černá Hora můžete vidět jeho fotku. Je fakt strašně roztomilý. A tím asi i velmi klametra své protivníky. Určitě stojí se za to na něj jet podívat do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem. A možná vás tam čeká láska na první pohled, protože je fakt roztomilý.

0: Jak vidíte, před chvíli jsem mluvila o Safari Parku ve Dvoře Králové a teď nám dohrála Shakira a její zoo. Posloucháte Hit Radio Černá Hora, no a já mám radost, že jsme společně dneska mohli zase vysílat, protože vaše zprávy mě jednak pokaždé baví, ale také inspirují. Děkuji vám teda, vážení, za další dopoledne s vámi. No a zítra, pátek lidi, než se s vámi ale úplně rozloučím, tak připomínám, že v dnešní odpolední show od 15. můžete vyhrát vstupenky na Hudba na Vinicích s Rajvkou a určitě budete k tomu potřebovat náš WhatsApp 601-292-464. Takže uložit. Mějte se krásně a zítra zase. Ahoj.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku. Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové. Koupelny pro každého.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
12: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
1: Hit Radio
14: Černá Hora.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis na východě Čech v Hradci Králové v Kopečku se srazila dvě osobní auta, tak tam zpomalte před Kopidlnem ve směru od Poděbrad v pravém pruhu silničáři, takže i tam nohu splynu. No a vaše dopravní info nám můžete volat na 800 110 100.
1: Jen několik dní. Jedinečná příležitost. Nový XPeng X9 od 21. do 24. července v předpremiéře u Alfin Car.
2: Západ slunce, střecha futura a pohyb, který pomáhá. Každé úterý a čtvrtek po celé léto vás zveme na večerní cvičení pod širým nebem. Letní energie s dobrým skutkem k sobě patří. Futurum Hradec. Spojte příjemné s příjemným.
3: Už tam bude, nech to.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Kózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte kozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stát by mohl uvést 40% akcií letiště Václava Havla na burzu, pravděpodobně v roce 2028. Řekl to premiér Andrej Babiš. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČES, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory. Ministr zahraničí Petr Macinka dopoledne odletěl na dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu ctil památku Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem.
10: Určitě během té návštěvy se seznámíme s detaily té nehody, ale do toho vyšetřování naše delegace určitě vstupovat nijak nebude. A společně s ministrem zahraničních věcí Chorvatska přímo na to místo, kde se to stalo, tak aspoň tam nějakým pietním způsobem chvilku strávíme, uctíme památku a hodíme třeba kytičku do vody a vzpomeneme na ně.
9: Programu cesty má ministr Macinka i jednání s chorvatským premiérem. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes pojedou o medaile kajakáři. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přindiš a Jirka Prskavec. Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Semifinálový program začne v 17 hodin, finále se pak pojede od 21. a přenosy nabídne ČT Sport. Teď se ještě podíváme k nám.
11: Polička chystá ochranu před povodněmi. U Bílého potoka bude nový poldr. Nová hra má při velké vodě zadržet přes 85 tisíc kubíků vody a ochránit město i okolní obce. Radnice začíná jednat s vlastníky pozemků. Je teda pravda, že stavba bude během na dlouhou trať.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
11: Tak se nám ta předpověď pro ty naše východní Čechy plní do puntíku, přehánky byly dopoledne a budou taky odpoledne. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Hezké poledne, 2:12, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. Čekají nás opět skvělý hity Coolio, Madonna, Era, Caesars, ale teď úplně na start britské duo Everything But The Girl a jejich song Missing. Ten je původně z roku 94, původně taky jako pomalá kytarovka. Pak si ho ale vzal DJ Todd Terry a v roce 95 z toho udělal naprostý světový hit. Je to dokonce jako vůbec první song, který v historii strávil nepřetržitě celý rok v americkém žebříčku Billboard Hot 100. No a hned pochopíte proč.
0: Hit Radio Černá Hora.
1: První dnešní srdcovka, Everything But The Girl, I'm Missing. Jdeme na to!

0: Líbíš mi jako poušti chybí déšť. Everything but the girl na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No, budeme pokračovat. Druhá dnešní srdcovka, za tou stojí švédská kapela Caesars a song pochází z roku 2002. Je to v podstatě jejich nejznámější hit, Jerk It Out. A možná vám název úplně neřekne, ale rozhodně ho znáte, protože naprosto zásadní je tam varhaní riff. No a taky byl použitý třeba v reklamách na iPod. Navíc je často spojovaná s videohrami jako třeba FIFA 2004. Je to prostě taková pohodička, no. Tanec, uvolnění, chill. To jsou Caesars a Jerk It Out. Druhá dnešní srdcovka.

0: jméno. Celosvětově nejúspěšnější skladba francouzského New Age projektu Era.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio. Mimochodem, u tohohle songu je zajímavý, že jako ten text nic neznamená, jo. Má to připomínat latinu, ale pokud jste tomu se svojí latinou nerozuměli, není divu, jo. To není realita, takže

další srdcovkou je Madonna. To je jasný, to je srdcovka sama o sobě. Ale single, který nás čeká, obsadil první místo v hitparádách ve 41 zemích světa, čímž se tehdy zapsal do Guinnessovky. A co je možná ještě zajímavější, je to, že je tam použitý sample ze singlu Gimme Gimme Gimme od Abby. Jo, všichni známe z Mamma Mia, to je jasné. A skladatelé toho songu původního, Benny Anderson a Björn Ulvaeus, dali Madoně k použití samplu vlastnoručně svolení, což dělají jenom zcela výjimečně. Schválně, hele jo. Všichni známe. No a teď si dáme Madonu a Hang Up a schválně, jestli to tam uslyšíte.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi další dnešní srdcovka Coolio a See You When You Get There.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Text skladby zaměřený úplně jednoduše na naději, vytrvalost, překonávání životních překážek s tím, že nakonec se všichni setkáme na lepším místě. Skvělá věc, naprosto skvělej song. Doufám, že jste si ho užili. No a pozor, to není všechno. To rozhodně není všechno. Čeká nás ještě jedna naprosto zásadní srdcovka. Jo, ta vaše. Ano, takže teď je ten čas. Vezměte telefony, pište na 777-937-777, jakou máte vy srdcovku. No a samozřejmě, hlavně proč, jaký je ten důvod, že zrovna tenhle song je vaše srdcovka. Jak si to ten song vysloužil? Moc se těším, jeden z nich si dáme už za chvíli. She said, oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could go. Do té doby vás potěší Miles Smith nebo Pink.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: E-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Fenomén Šance Liga je zpět.
12: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
11: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
13: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
14: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: Radíte?
16: A tohle znáte?
15: Bylo to fajn, ozvu se.
16: Sestěhujem se hned?
15: Zapomněl jsem peněženku.
16: Uděláme si selfiečko?
15: Promiň, volá manželka.
16: Mrkneme do pařížský.
15: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
17: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
18: Elite Date, seznamka pro vztah.
19: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
18: elitedate.cz.

0: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

0: Schmidt dohrává v éteru Hitrádia. Krásné odpoledne.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To je čas dát si tu vaší srdcovku. Dneska jsem vybrala SMSku od Martiny. Ta píše: moje srdcovka je písnička od Phila Collinse Another Day in Paradise. Pamatuju si ji od svých 4 let, kdy hrála Strejdovi a tetě na svatbě. Minulý týden zrovna oslavili výročí 33 let. To je strašně krásné, si to představte, jak jste jako ten čapartík na té svatbě, slyšíte tam tu dokonalou písničku, protože ano, Phil Collins dělá fantastický songy a takhle ve vás zůstane. Nádhera. No a nádhera to bude, protože my si Phila Collinse samozřejmě dáme. Takže poslední dnešní srdcovka, Another Day in Paris.

0: Miley Cyrus, End of the World. V éteru Hit Rádia, krásné odpoledne všem. Ta terapie venkem stále ještě pokračuje a stále máte možnost vyhrát voucher na 7000 korun na značky od Peak Design na ve skvělém outdoorovém shopu forcamping.cz. Stačí nám napsat váš příběh z kempování na web hitradio.cz. Třeba takový, jako napsal Adam. Jako malí jsme s rodiči často jezdili kempovat. V jednom kempu se nám přihodila opravdu humorná situace. Přijeli jsme pozdě večer a našli snad poslední volný kousek místa, kde jsme postavili stan. Kemp byl úplně narvaný, takže okolní stány stály maximálně 2 metry od nás. Po dlouhé cestě jsme byli unavení, tak jsme hned zalezli do stanu a šli spát. Jenže táta tu noc chrápal opravdu příšerně. K tomu nám ještě připadalo, že během noci a brzy ráno spousta lidí balí stany a odjíždí, což nás neustále budilo, tedy vlastně všechny, kromě táty. Ten spal jako dřevo a chrápal dál. Když jsme se konečně ráno probudili a vyšli ze stanu, čekalo nás velké překvapení. V okruhu asi 10 metrů od našeho stanu nestál jediný další stan. Až později jsme se dozvěděli pravý důvod. Táta přichrápal tak hlasitě, že všichni, kdo měli stan poblíž, to během noci nebo brzo ráno vzdali a přestěhovali se na jiná místa v kempu, jen aby jeho koncert už nemuseli poslouchat. Tady vidíte, jak si získat dostatek místa kdekoliv v kempu. Stačí sebou mít tátu, co pořádně chrápe. Napište nám i váš příběh na hitradio.cz. Zítra vyhlásíme vítěze. No a za chvilku už do uší třeba Benson Boone nebo Hunter X.
1: Každý projekt má jiné nároky. Red Tool přináší systémové řešení nářadí Milwaukee přesně podle rozsahu vaší zakázky. Jsme specialisté s dlouholetou praxí a hlubokou znalostí oboru. Od analýzy potřeb přes dodávku až po servis. Vše na míru a bez zbytečných prostojů. Red Tool. Profesionální partner pro náročné projekty. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Zapomeňte na studené podlahy. Již 20 let realizujeme podlahové vytápění kompletně. Od vybourání podlah přes rozvody až po betonáž. O vše se postará náš tým odborníků. A teď to nejdůležitější. Uzavřete objednávku do konce července a získejte slevu 14 000 korun. Nečekejte na zimu a zajistěte si lepší cenu už teď. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte nás v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vody tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz.
10: A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
11: Hudební léto vrcholí.
10: Pojď v sobotu 8. srpna dorazte na Friends Fest do Pardubic. Marpo, David Koller, Tublatanka, k tomu FMX Show, Rodeo, silná atmosféra a celodenní program. To je Friends Fest. Jeden den, jedna vstupenka, tisíce zážitků. Více na friendsfest.cz.
11: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
12: Prázdniny, pádláč, paráda.
13: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floutr na pádlo, aby se vám neutopilo.
12: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
15: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Fofka.
1: Benson Boone v éteru Hitrádia těsně před 13. Za chvilku Eva Farná nebo Katy Perry, teď už aktuální doprava.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Z více auty stále počítejte v okolí Kbelské kvůli pracím na silnici, ale také na magistrále přímo v centru metropole. Po pojíždí Baranďák a také Dobřížská dál směrem do centra a část Pražského okruhu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Jen několik dní. Jedinečná příležitost. Nový XPeng X9 od 21. do 24. července v předpremiéře u Alfin Car.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Hradčanově náměstí v Hradci Králové.
1: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, I'm Lady Gaga.
4: Pozor, na Černé hoře byly nalezeny medvědí stopy.
5: Vydejte se po nich s dětmi už tuto sobotu. Lanovkou za zážitky ve ski resortu Černá hora Pec.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Auto není trezor. I v této části léta, dovolených a prázdnin policie upozorňuje, abychom v zaparkovaných vozech nenechávali věci. Pokračuje policejní preventistka Martina Hamplová.
8: Určitě doporučujeme nenechávat nic ve vozidlech, ani oblečení, ani tašky, protože i to samozřejmě může přilákat pachatele, protože se mohou domnívat, že v taškách něco je nebo je něco schovaného pod tím oblečením.
7: V autě by rozhodně neměly zůstat doklady a ani náhradní klíče. Čeští vězni se od příštího roku opět nedočkají nároku na více ubytovacího prostoru. Ministerstvo spravedlnosti chce odložit účinnost schválených změn ohledně minimální plochy vězenských cel a ložnic, a to až na rok 2030. Krok zdůvodňuje potřebou stabilizovat personální situaci vězenské služby a získat chce také více času na dokončení započatých a plánovaných staveb. Italští hasiči stále bojují s desítkami lesních požárů na rozsáhlém území Sicílie. Na ostrově přeživovaly plameny teploty přesahující 40 stupňů Celsia a silné poryvy větru. Evakuováno bylo kvůli tomu stovka obyvatel. Situace se zatím obešla bez obětí a zranění. Teď se ještě podíváme k nám. Ve Slánském lesoparku na Kladensku v části města Háje dokončili stavbu další části cyklostezky, nazvané Topolová cesta. Poslouží k rekreaci, ale také k dojíždění do práce nebo do školy. První část už město Slaný postavilo před několika lety. Teď přibyl zhruba kilometrový úsek. Radnice to oznámila na webu.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Odpolední teploty kolem 21 stupňů. Pocitová teplota může být ale nižší, a to kvůli chladnějšímu severozápadnímu větru. K tomu oblačno a také přehánky.
9: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině. Venku tma, zataženo, co? Aspoň se na chvilku vydýcháme, jo? Hot and cold to bude i tady. Katy Perry právě.

Robin Schulz a Dennis Lloyd společně dohrávají v éteru Hitrádia. No a je tady další šance vyhrát Disney Plus na rok zdarma. Je to tak, ano, už příští pondělí, už je to za pár dní, dorazí právě na Disney Plus nová premiéra, seriál Posedlost, thriller, honba za šílenou sériovou vražetkyní. A jako podívaná, to bude rozhodně naprosto skvělý, no a proto některým z vás dáme roční předplatné na Disney Plus. A opět stačí zapojit se do debaty. Dneska mě zajímá zásadní věc. V čem jste lepší detektiv než policie? Co dokážete prostě vypátrat rychleji než profesionální detektiv? Ať jsou to ztracený ponožky, založený klíče, slevový kód, ten zmizelej ovladač, jo? Nebo třeba i restauraci podle jediný fotky jídla. Co vy dokážete vypátrat mnohem lépe než jakýkoliv zkušený detektiv? Pište na 777-937-777. Jednoho z vás vyberu a ten si odnese roční předplatné na Disney+. Tak držím pěsti a pište. K tomu už Alvaro Solera.

0: I'll be ready, sunblock. Posloucháte Hit Radio a vy všichni děláte normálně špatnou práci. Jako většina našich posluchačů by očividně měla být dávno u policie. Jo, protože my tady řešíme, v čem jste lepší detektiv než policie. Co musíte pravidelně, co jsem tak pochopila, doma hledat a vždycky to najdete. Jo. Neopravdu normálně vás všechny nechám přeřadit k policii a pak už to bude všechno hezký. Každopádně ano, v rámci toho, že tady pro vás mám i dneska předplatné roční na Disney+, jsem musela vybrat jenom jednu z vašich zpráv, ačkoliv bych to nejradši dala vám všem a díky moc za všechny ty zprávy. Tak nakonec jsem vybrala zprávu od Sofie a možná budete chtít využít její služby případně, jo? Sofie píše, nejlepší jsem v tom najít něčí Instagram, stačí jméno a nějaká drobná informace a už je mám. Často pomáhám kámoškám hledat kontakt na kluka, který se jim zrovna líbí. Sofie, já se tě ozvu, to se bude do budoucna hodit, takže kdybyste někdo potřeboval někoho najít, tak můžete se ozvat tady Sofii. Každopádně Sofie, tahle tvoje dovednosti vynesla roční předplatné na Disney+. Gratuluju a vy nesmutněte, další šance zase zítra. Za chvilku už do uší další hity čekají nás Imagine Dragons nebo Rehab.
1: Venku výletní počasí a my nabízíme říčky s krásnými výhledy a adrenalinem. Lanovka, bike park, horská kola, tříkolky i lanový park. Tak tohle všechno na vás čeká právě v říčkách v Orlických horách. No děcka můžete protáhnout i v Hradeckém parku na Větvi. Lanový park s 3D bludištěm, tak to je ono.
2: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
6: Sportfilm, festivalové ozvěny ve Špindlerově Mlýně.
7: Ve Špindlerově Mlýně.
6: Oceněné filmy představí zlatá olympionička Zuzana Maďerová a horolezec Radek Groch. 25. července ve Svatém Petru. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Otestujte superhybridní i elektrické vozy BYD na vlastní kůži na jednom místě. 24. a 25. července probíhají BYD Tech Days v Olfinkár. Testovací jízdy vás čekají v novém showroomu BYD na adrese Brněnská 1228/6 Hradci Králové. Více na olfinkár.cz.
15: Ahoj Emi, potkáme se dneska. Potřebuju kafe, dort a pořádný pokec.
16: Tak ve Futuru dáme něco dobrého a konečně to všechno probereme.
15: Pecka! A když už tam budeme, mrkneme i do obchodu. Co ty na to?
2: Spojte příjemné s příjemným. Futurum Hradec.
17: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
7: Už tam bude.
13: Nech toho.
7: Každý už tam bude.
13: Přestaň. Ctí mě vedro.
18: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Rehab in my head v éteru Hit Radio. Důležitá otázka. Díváte se dolů na místo, kam si chcete sednout? Jako, věřím, že to tak nějak mimo něk děláme všichni, jo? Že se chcete podívat, jestli je to sedadlo třeba čistý, jo? Jestli tam není voda, nebo nějaká špína, nebo třeba had, jo? Ano, ano, opravdu, pojďme si tohle pravidlo osvojit. Než si sedneš, vždycky se podívej dolů. Zapamatujte si to, zapište si to někam, je to důležité. Jednomu chlápkovi v Americe to teď zachránilo nervy, život, v podstatě úplně všechno, jo? Jenom si zkuste představit tu situaci. On se totiž kouknul dolů a v záchodovém míse našel krajtu královskou. Ona teda údajně byla ochočená, jo, což může znít jako polehčující okolnost, nepřijde mi vůbec, vůbec. Prostě představte si, že si sednete a až pak zjistíte, že pod váma je krajta královská. Výborná představa. Je mi jasný, že až teď půjdete na záchod, budete na to intenzivně myslet. Omlouvám se, ale aspoň se naučíte dívat se vždycky nejdřív dolů. No a teď malá příprava na večer. Ano, i dneska v 18.00 startují Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď jsou tu Kors.

0: Like it, akri la sna mena hitrario a kamarádi. Už zítra.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, pátek patří výhrám. A tak než vyrazíte na víkend, my vám dáme šanci vydělat si na cestu rovnou tady u nás v éteru. Mám pro vás 10 otázek, jo, a vy budete odpovídat. A za každou správnou odpověď máte tisícovku na kartě na Orland. Ano, tankarta Easy je ve hře a vy si ji můžete nabít až na 10 tisíc korun. Navíc ty odpovědi, ty je strašně jednoduchý, jo, protože každá odpověď je číslovka mezi jedničkou až desítkou a neopakujou se. Takže stačí uhádnout pár prvních dobře a pak už vás to vede úplně samo. To je skvělý, že jo? Tak nezapomeňte, protože zítra nás čeká první páteční kolo. A vy si tak potom u Orlanu můžete nejenom samozřejmě skvěle natankovat, ale taky se občerstvit, což na těch cestách máme prostě rádi. Takže zítra první kolo dokonalé desítky. Moc se těším.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduváky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak

0: www.orlicka.cz.
1: Psst, chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: Cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: Cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info. Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
5: Koupelnia. Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
6: Koupelny pro každého.
5: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové.
6: Koupelny pro každého.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dámy ano, David, Born with a Broken Heart v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Bruno Mars nebo Avicii, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Máme tady dopravní nehodu z Rychnovska v Doudlebách nad Orlicí. V Dukelské ulici se na mostě srazilo osobní auto s nákladním. Mělo by se projet jedním pruhem. No, vaše dopravní info nám můžete volat na 801 1100.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Hi, this is Ed Sheeran.
14: Hi, this is Madonna.
15: Pozor, na Černé hoře byly nalezeny medvědí stopy.
16: Vydejte se po nich s dětmi už tuto sobotu. Lanovkou za zážitky ve ski resortu Černá hora Pec.
17: Rádia.cz Hit Radio.
18: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se zřítil vrtulník Venom. Zemřel jeden člověk. Ve vrtulníku bylo celkem 5 vojáků. Záchranné práce stále pokračují. Bližší informace nejsou známy. Armáda je zveřejní, až to situace umožní. Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů v úterý 25. srpna. Řekl to dnes ministr pro sport Boris Šťastný. Petr Pavel spornou a kritizovanou novelu vetoval včera. Podle něj umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země.
19: Pokud stát vytvoří pravidla, která mu umožní snáze navyšovat výdaje na dluh, konečný účet za tato rozhodnutí poneseme v budoucnu právě my všichni. Právě proto musí být pravidla pro hospodaření státu nastavena tak, aby ochránila nejen současné, ale i budoucí generace. Druhým důvodem je oslabení kontroly ze strany poslanecké sněmovny ve prospěch vlády. Zákon se však pouští i do nezávislých institucí.
18: Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodláni ho přehlasovat. Rekordman v počtu ligových startů záložník Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. Naposledy působil na Slovácku. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. O jeho rozhodnutí informovala Ligová fotbalová asociace. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Nafta zdražila ve východních Čechách po konci vládního stropu o 4 koruny za týden. Litr teď stojí v průměru skoro 42 korun, podobně jako benzín. Ty cenovky se srovnaly. Někde se nám nafta blíží k 45 korunám za litr a to už je znát. Na plné nádrži si připlatíme stovky korun.
20: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Oblačno a k tomu přehánky. Tak tahle kombinace nás ve východních Čechách bude provázet po celé odpoledne a taky teploty mezi 18 až 23 stupni Celsia.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová. Za chvilku nepopulární názor. Teď ale další hity. No a král romantických vyznání Bruno Mars a Just the Way You Are.

krása, co? Bruno Mars na Hit Radio. A je čas dát si jeden nepopulární názor a na tohle jsem moc zvědavá, jak k tomu přistoupíte. Dámy a pánové, nemusíte se stydět za to, že dítěti občas půjčíte tablet. Jo, jako, hele, možná to rozdělí rodiče, nerodiče, i lidi, kteří mají ideálně na výchovu silný názor, hlavně v restauraci u vedlejšího stolu, ale není ostuda občas dát dítěti do ruky tablet. Jako občas, samozřejmě, ne jako náhradního rodiče, ne jako digitální chůvu na celý dětství, ale prostě, když jste v koloně, nebo u doktora, nebo třeba v restauraci, nebo ve vlaku, prostě potřebujete těch 10 minut ticha. Blbých 10 minut, tak z vás tablet rozhodně nedělá rodičovskou trosku. Takže co vy? Důležitá věc. 777-937-777. Je podle vás tablet v ruce dítěte rodičovské selhání, nebo je to prostě moderní verze nějaký hračky v kočárku, piškotu a takových věcí? Schválně. Stalo se vám to někdy, že třeba jste tomu dítěti ten tablet dali a vlastně vás to v tu chvíli úplně zachránilo? Napište mi na 777-937-777, jaký názor na to máte vy. A k tomu další hity, za chvíli Jeleni, teď je tu Avicii.

Skupina Jelen, Touha a pláč na Hit Rádiu. A my tu řešíme nepopulární názor a to, že se nemusíte stydět za to, když občas prostě dáte dítěti tablet nebo obrazovku, jo? Že to není tak strašný. Třeba Denisa píše, za mě poměrně trefně, když jsem byla malá, koukali jsme celý dopoledne na pohádky v televizi, jenom jsme tomu neříkali screen time, ale sobota. Což je fakt, já si pamatuju, jak jsem stávala ve 4 ráno o víkendu, abych viděla všechny ty pohádky, jo? David píše, já jsem dal takhle dceři tablet v čekárně u doktora. Vedle seděla paní, která mě nejdřív příšerně odsoudila pohledem. Pak jí zazvonil telefon a ona půl hodiny řešila nějaký slevy v obchoďáku. Tak mě to zas uklidilo. No, což je teda další, že často vás prostě soudí lidi, kteří by vůbec vás soudit neměli. Tady píše Lenka, že když bylo po covidu, my jeli autem do Chorvatska, tak jsme cestou zpět chytli kolonu. Stáli 5 hodin a pouze popojížděli. Dcerce byly 4 roky a díky tabletu vydržela. Navíc venku 30 stupňů. Jinak teď je 9, má tablet na cestování a mobil vždy na chvíli třeba půl hodka denně. Řídím se tím, ať si každý rodič to dělá po svém, neodsuzuju. Ale a za mě přesně to je ono. Prostě těch blbých 10-15 minut vám může ušetřit spousty nervů. Pište dál na 777-937-777, jak to doma s tabletama máte vy. Jak tomu posílám další hity, k tomu obrazovku nepotřebujete. Tohle je Sia a Cheat Trails.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine v éteru Hit Rádia a jste skvělí. Tady totiž nikoho soudit nebudem. Řešíme nepopulární názor a ano, že není ostuda dát dítěti občas na chvíli obrazovku. Peťa píše, rozhodně tablety a telefony dětem do ruky, ano. Děkuju za to, že žiju v téhle době, telefony a tablety mi pomáhají, i když se o ně děti hádají. No a Hanka třeba píše, tablet dítěti občas půjčím a nestydím se. Stydím se jen za to, že znám naspaměť všechny písničky z dětského YouTube. Jo, to chápu, mám malý sourozence, je to strašně těžký tohle. No a jinak mě hodně baví zpráva od maminky Kláry, která píše, tablet není problém. Problém je právě rodičovská vina. Dítě si na 20 minut pustí pohádku a já mám pocit, že jsem právě zničila jeho budoucnost, vztah k přírodě i jemnou motoriku. Tak to ale není. A to je asi ta pointa, jo? Jako, netvařme se, že je tablet zázračný výchovný nástroj. Není, to je jasný. Ale taky z toho nemusíme dělat digitální peklo, jo? Když si dítě pustí 3 díly pohádky. Je to úplně v pohodě, koukali jsme na ně taky. Jo, takže důležitý je, jak dlouho, kdy, proč a jestli máme mimo obrazovku normální život. Takže prosím vás, ne. Nemusíte se absolutně stydět za to, že vašemu dítěti občas půjčíte tablet nebo telefon a jestli na vás bude někdo křivě koukat, tak ho pošlete za mnou. To je dobrý, co? Za chvilku další hity čekají nás Coldplay, Little Sims a Burna Boy nebo Guru Josh Project.
1: Když rozhodují výkon, spolehlivost a zkušenosti, obracejte se na odborníky. Red Tool je přední partner značky Milwaukee v České republice. Realizujeme malé i rozsáhlé projekty s maximální technickou podporou. Navrhneme optimální sestavu nářadí, zaškolíme tým a zajistíme dlouhodobý servis. Red Tool. Jistota pro profesionály. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Chateau Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moji aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: Čurově náměstí v Hradci Králové.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
2: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na vuch.cz.

0: Guru Josh Project právě teď v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne vám všem. No a blíží se to 15. hodina, s tím taky vaše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Čech.
2: Vínečko bílé.
3: Svojí si od mej milé.
2: Unikátní koncept Hudba na vinicích. I dneska dáme dva volňásky do placu.
4: Hromada známých kapel, napište k nám na WhatsApp 601-292-464. Heslo?
2: Víno ještě nedošlo.
4: V odpolední show budeme rozdávat.
2: Po 15. hodině.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: Je skvělá, co? Kateřina Marie Tichá v éteru Hit Rádia. Blíží se nám třetí hodina, já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek toho čtvrtečního dne. Slyšíme se opět zítra, přesně ve 12, se srdcovkama. Jo, i zítra je na co se těšit. Já se budu těšit na vás. No a ještě než odejdu, tak docela tady máme další songy a třeba i trochu té motivace. Takhle při čtvrtku. Kelly Clarkson na lepší náladu už za chvilku. Mějte se krásně, ahoj.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my.

0: léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Ploty Pardubice.
2: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
1: Ploty Pardubice.
2: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
1: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
3: Zažijte něco nového. Polabské muzeum má pro vás tipy na výlety nejen s dětmi. Polabské muzeum Poděbrady. Skanzen v Přerově nad Labem. Památník krále Jiřího z Poděbrad. Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem. Hrabalova chata v Kersku. Vlastivědné muzeum Nymburk. Polabské muzeum.cz.
4: Mami, tati, na zámku Poštejn mají opravdové dobrodružství. Nová hraná prohlídka 5 luceren s klíčníkem Hubertem, kuchtičkou Josefínou a hraběcím panstvem. Čeká nás také stínohra, divadlo a na závěr napínavá unikovka. Tak hurá na zámek Poštejn!
3: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hit Radio.
12: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
15: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
16: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
17: Mě by zajímala, Jasmin, kdyby na tebe z místě vykouknul had, tak jaká by byla tvoje první reakce?
18: Bych umřela na místě. Já se tak bojím hadů, že já bych měla takový šok. To by nešlo.
17: Ale vlastně David rehnul ani brovou, protože David je správný chlap. Nám se to totiž chlapům děje normálně, jo? Jenomže my prostě vždycky, co odejdeme z toho záchoda, tak ta kobra jde vždycky s náma.
16: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech opatrně na trase z Trutnova do Pece pod Sněžkou ve Velké Úbě. Tady probíhá úklid vozovky po nehodě, tak s tím počítejte. Hradec Králové ve Vážní ulici, tak tady zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s motorkářem. Tady počítejte s omezením provozu a potom ještě na Rychnovsku na příjezdu do Rohenic směrem od Králové Lhoty. Tady došlo k požáru louky. Člověček, požáru louky. No, zasahují hasiči, policie, takže i tady projíždějte velmi opatrně. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100. Jsem se z toho zakuskal, člověče.
1: Jen několik dní. Jedinečná příležitost. Nový XPeng X9 od 21. do 24. července v předpremiéře u Alfin Car.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Možná vás to dneska taky překvapilo, když platíte přes QR-ko v restauraci, tak si připlatíte 3 koruny. Jde o nový servisní poplatek. Zákazníky štve hlavně to, že o tom nevěděli dopředu, novinka proběhla v tichosti. Pozor na falešné pokuty za parkování. V Litomyšli se šíří podvodné SMSky, které lákají lidi na zaplacení údajného dluhu. Podvodníci se vydávají za Easy Park a přes odkaz se snaží získat údaje k platebním kartám. Městská policie varuje, že pokuty za parkování aplikace neuděluje. Nemáte ještě plány pro své děti na začátek srpna? Tak od rána do večera můžou sportovat v Pardubicích, a to v parku na Špici. Tam prvního začíná oblíbený sportovní park Pardubice už po 10. Podle Pavla Stary tady děti vyzkouší desítky sportovních stanovišť na souši i ve vodě.
8: Máme unikátní prostředí, jsou to Chrudimky a Labe. Takže od veslování, kanoistik, paddleboardu, ale i různých atrakcí. Budou tam i ukázky třeba potápěčů. Každý den v podstatě toho programu je hodně. Napadá mě třeba i dračí lodě, které jsou pro děti hodně zajímavé, že můžou vlít celý rodiny a vyzkoušet to. Co se týká parku na Špici, tak kromě těch tradičních sportů, takže jsou veškerý týmový, který si představíme individuální, prací se třeba i golf.
7: Hradec Králové píše další fotbalovou pohádku. Po 30 letech míří do Evropy. Soupeřem na startu bude večer od 7 norské Tromsø. Vítěz dvojzápasu se přiblíží velkému snu, a to hlavní fáze poháru. V Otroky čeká bitva na umělém trávníku. Podle trenéra Horejše jde o extrémně rychlý povrch, na který je soupeř zvyklý. Tak bude mít výhodu, ale nechce se na to vymlouvat. Teploty půjdou od zítřka nahoru, o víkendu až na 29 stupňů. Zítra čekáme 22 až 26 a na obloze většinou polojasno až oblačno.
6: Hit Radio Černá Hora.
0: Psal nám kolega Petr Roubíček z neznámého čísla, že jeho telefon leží 10 metrů pod hladinou na Zakintosu.
9: Neskutečný. Jak se mu tohle mohlo podařit?
0: On tam natáčel ty holky v bikinách, když ho známe, prosím tě.
9: A dostal face na obou stran.
0: Takhle, harpunou.
9: Chtěli jsme mu zavolat, ale člověče, je to nedostupný číslo zatím.
0: Dělá to bubli.
9: Kdybyste našli telefon Petra Roubíčka, tak ozvěte se.
0: Máte vstupenky na Vinice.

0: Alex Horan, Ordinary, na Hit Rádiu Černá Hora, krásné čtvrteční odpoledne startuje odpolední show. Petr Ticháček, Ondra Novotný. Taky se těšíte, až se konečně otevře celá dálnice D11.
1: Ano, těšíme.
0: To bude den D11.
1: Já už se na ten rok 2050 těším teda.
0: No, teď dobrá zpráva, dneska jsem viděl fotky, jak se mezi Křenovem a Bernardicemi staví jeden z nejvýraznějších a stavebně nejnáročnějších objektů téhle tý dálnice D11. Mm-hmm. Vypadá to famózně, monstrózně. Jedná se o takový obří estakády a tunely, který mají překonávat ten složitý horský terén. Poněvadž tam jsou takový ty skály, ty kopečky. Je to brutální, neskutečný most. Vypadá to jak z New Yorku. Mm. Fakt vypadá krásně. A jenom doplním, že tady ten úsek dálnice D11 mezi Trutnovem a tou státní hranicí s Polskem má být pro řidiče kompletně otevřen ne v roce 58, ale už za chvilku. Typni si.
1: 45.
0: Ano. Na jaře roku 2028, což už jako není daleko.
1: Kéžby. Víme, jak to s tou D11 nebo obecně s dálnicema v Česku je. Já chci říct, že jsem pod tím úsekem jel a jednak mě to fascinuje, ale druhak z toho mám teda obrovský respekt. Hmm. To jsou stovky a stovky tun betonu a abyste si to jako představili, pro vás, co třeba nejezdíte na Trutnovsko, když se stavěl ten obří most u Opatovic nad Labem na D35, tak je to vlastně něco podobného, akorát bez tunelů.
0: Takže tam bude tunílek. To je miliard. No nic, těšme se na to, ono to uteče a doufíme, že už brzo se to tam pěkně poštrádujeme.
1: Přejme si, aby ten datum, kolik, 28 vyšel?
0: Na jaře 28. Pojďme si to zapsat do kalendáře, který nemáme.
1: No to já mám diář už na 28, já už to tam píšu.
0: No jo, vlastně ty ještě nepoužíváš ty papírový. Tak jo, těšme se, každopádně šťastnou cestu, pokud v tuhle chvíli po D11 se frčíte a my si dáme další muziku tady. Daša a za chvilku Boom Funk MCs a Freestyler.
1: Ten by mohl vystoupit, ne, až se bude otevírat jedenáctka.
0: Tak, bude ve slavě třeba v tu dobu už.

0: MCs a legendární hit Freestyler.
1: Takový finský lunatici.
0: Trošku ostřejší. Já jsem se úplně vyděsil, kamaráde, víš, kolik let je tady tomu singlu?
1: Já to vím, podle mě tomu je 26.
0: 27 let.
1: Jo?
0: 27 let.
1: Tak to nevím, teda jsem se...
0: O to jisto, člověče.
1: Ale furt
0: 27 lety jsme na to pařili na skutekách.
1: A já chci říct, že to furt jede, furt to jede. To je takový ten multigenerační hit, který znají prostě úplně všichni.
0: Je vy mladý.
1: Přesně.
0: No hele, zajímavý je, že v úterý byl světový den zmrzliny a dneska je den vanilkový zmrzliny.
1: Mňam!
0: Je to vychází na ten týden, kdy není úplně jako teplo, že jo?
1: Ale tak ono v péřovce na zmrzlinu, to je ideální.
0: Přesně. A ta vanilková je taková teplejší.
1: A my jsme se bavili vlastně o tom, že tohle počasí na zmrzlinu je dobrý. Že si tu zmrzku rozlížeš dopoledne, pak si ji dáš do krabičky a večery dojedeš.
0: Takový klidný zážitek. Sednej si někde na lavičku. Úplně to vidíš, co?
1: No já hlavně přemýšlím o tom šíleném počasí, co je dneska. To fakt není zmrzlinový počasí.
0: To není zmrzlinový počasí. Takže si dejte svařák, nebo já nevím, na co máte chuť někde, nějaký grok. A k tomu vám pošlem tu nejlepší muziku. Za chvilku Ed Sheeran, ten má taky rád vanilkovou zmrzlinu, anebo novinka od kapely Krištof Půlnoční hřích.
1: No a ty zas mají rádi grok, že?
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Nečekejte, až se zima zeptá na stav vašeho kotle. V Sefiru se staráme o vaše teplo už 20 let. Zajistíme vše od výběru úsporného modelu až po montáž a revizi. Využijte letní akci. Při objednávce do konce července u nás ušetříte za nový kotel až 16 000 korun. Nečekejte na zimu a uspořte teď. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
6: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon.cz.
7: Psst, chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
8: Mami, tati, kam pojedeme o prázdninách?
9: Na Friendsfest. Sobotu 8. srpna v Pardubicích zažijete den plný zábavy a zážitků. Michalne svatba, Matilda a její zlobidla, atrakce pro děti, koncerty, show, soutěže a spousty dalšího. Friendsfest. Největší rodinný festival. Více na friendsfest.cz.
10: Prázdniny, pádláč, paráda. Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
11: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
13: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky. Letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: today. Si Baťák Ed Sheeran, Old Phone na Hitrádiu Černá Hora, u těch telefonů vlastně zůstaneme. Možná jste i vy včera zaregistrovali výpadky sociálních sítí. Tuším, že na chvilku nešel Facebook a Instagram. Říkám to
1: správně. Je to tak, opakovalo se to, v neděli to bylo taky, no.
0: No, tenhle týden už po druhý. A jak jsme totálně zblblí, čověče. My hele, my žijeme v době, kdy nás 15 minut výpadku Messengeru dokáže rozhodit víc, než rozbitá pračka třeba.
1: To je smutný, ale smutný konstatování, bohužel.
0: Smutný. Už to vidím v té panice, že jo, prostě jak přes ty sousedi křičeli přes ten balkon. Franto, ti nemůžu poslat palec nahoru, slyšíš mě? Žiješ? Úplně mimo realitu, no.
1: Ne, je to vtipný, že najednou zjistíš, že máš doma psa, že už nebydlíš v paneláku, ale v rodinném domku. Bez toho internetu prostě se najednou dá žít.
0: Že manželka má docela hezký hlas a že vypadá docela ústojně.
1: Že už nežiješ s Monikou, ale s Luckou.
0: A že ty dvě děti, co pobíhají po obýváku, vlastně už chodí do školy.
1: Hele, ne, když to vrátíme na tu vlastně smutnou notu dnešního světa, my bychom se měli radovat z toho, že nám ty socky nejdou a my se naopak vlastně jakoby trýzníme a jsme prostě jako smutní z toho, že nemůžeme opravdu projíždět ty fotky těch ostatních lidí a žít ten umělý život ostatních lidí. Mně přijde, že kupa lidí si neuvědomuje, že na těch sociálních sítích nejsou ty reální životy. Tam je to krásný, ale to, že tomu člověku leze ten špiček zprava i zleva a na tu fotku zatáhne to břicho a napumpuje ty bicáky, tak to si mnohdy ty lidi vůbec neuvědomují. A pak jsou z toho smutný a mají z toho mindráky.
0: Takové pěkné okýnko filozofie.
1: Ne,
0: ne, takhle, máš naprosto pravdu. Bylo by hezký, kdyby ty výpadky trvaly třeba dny. Zase na druhou stránku byly by plný psychologický poradny, no.
1: Co se vám děje, pane?
0: Nejde Messenger.
1: Nejde Messenger. Na Instagramu mám jenom 3 lajky u fotky. To je blbý.
0: Takže neblbněte, vypněte telefon a buďte s námi. Tady je Krištof, jsme Hit Radio Černá Hora. Vraťme se do reality.
1: Ano.

0: Posloucháte čtvrteční odpolední show na Hitrádiu Černá Hora v akci Petr Tikáček, Ondra Novotný. A i příští hodinku, i dneska pro vás budeme mít dvě univerzální vstupenky na unikátní projekt Hudba na Vinicích. No a jak se dneska k tomu propracovat?
1: Velice jednoduše, i když vlastně možná trošku složitě, hudbanavinicich.cz, tam musíte jít. Projet si všechny interprety, zpěváky, zpěvačky a podobně a pak nám na náš WhatsApp 601 292 464 napsat, na koho chcete jít a ideálně do jakého místa konkrétně chcete jít. A že máte z čeho vybírat.
0: Tak, a my vám dáme malý nápovědy, může to být třeba kapela MiG-21.
1: Normálně na ten koncert můžete jet autem, nemusíte traktorem.
0: Přesně, nebo letadlem. Nebo David Koller.
1: Je to tak? Další je No Name.
0: A nebo tam vystoupí třeba Monkey Business.
1: Je to fakt jenom průřez, jo, protože těch dalších interpretů tam je hnedka několik. Ještě jednou hudbanavinicich.cz, tam vybíráte a naše číslo na WhatsApp
0: 601 292 464. Tak mládeži, všude do práce.
2: Slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Fenomén Šance Liga je zpět.
8: Tady Ondřej Mihálek z Hradce Králové. Čeká nás spousta velkých zápasů. Tak u toho buďte s námi.
7: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
9: Otestujte superhybridní i elektrické vozy BYD na vlastní kůži na jednom místě. 24. a 25. července probíhají BYD Tech Days v Olfincar. Testovací jízdy vás čekají v novém showroomu BYD na adrese Brněnská 1228/6 Hradci Králové. Více na olfincar.cz.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
14: Já nový plot mám.
15: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
16: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a madrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečných v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
17: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
18: Hit Radio Černá Hora.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: posluchačů.
1: Hele, teď jsem to doma říkala manželovi a normálně mi dal fakt za pravdu.
0: WhatsApp Hit Rádia Černá Hora 601 292 464.

0: Ella Henderson, Rudimental Alibi, 3 minuty po 16. hodinou na Hit Radio Černá Hora. Nejlepší dopravní informace na východě Čech.
1: Zdraví všechny řidiče, kdo jedete z Pardubic směrem Hradec a hned za sjezdem od Globusu něco se stalo na rychlodráze, potom 3 hasičky auta, levý pruh je neprůjezdný, je to tam svedený do jednoho pruhu, takže tam je to opatrně časnou cestu.
0: Díky za informace, za aktuality, pozor ještě ve Dvoře Králové nad Labem na Benešově nábřeží, tady havarovala 2 osobní auta a došlo ke zranění, s opatrností prosviští taky Vadlově. A stále se řeší dopravní nehoda na průtahu Pardubic v Poděbradské ulici, taky 2 osobáky v sobě a částečně blokují jeden jízdní pruh. A koukám ještě Hradec Králové, Vážní ulice, tak tady zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s motorkářem. I tady si dejte pozor. No a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. 2 trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
10: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Svitavy lákají nové lékaře na milionové bonusy a také levné bydlení. Praktických lékařů už má město dost, stále ale hledá zubaře a pediatra. Radnice chce zabránit tomu, aby pacienti po odchodu lékařů zůstali bez péče. Jeli byste sami na dovolenou? No možná už jste byli, takhle solo vyráží čím dál víc Čechů. Nejčastěji třicátníci a lidé nad 55 let. U starší generace převažují hlavně ženy, které chtějí cestovat i bez partnera a poznávat svět. Solo cestovatelé ale často musí počítat s příplatkem za ubytování pro jednu osobu.
12: U vypsaných zájezdů cestovní kanceláří mají solo cestovatelé krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doprovází. Nebojí se tak sami cestovat. Mezi vzdálenějšími destinacemi za poznáním u tohoto segmentu vedou Spojené státy americké, Jihoafrická republika nebo Japonsko.
11: Řekla tady na Černé hoře výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. Většina odborníků souhlasí se zákazem mobilů ve školách během výuky o přestávkách i družinách, které odklepla naše vláda. Třeba podle České lékařské společnosti neomezené používání telefonu souvisí s horším spánkem, úzkostmi i horší koncentrací. Kajakáři Jakub Krejčí a Jirka Prskavec budou za chvíli obhajovat na mistrovství světa stříbro a bronz. Semifinále začíná v 5 a finále se pojede v 9 večer, tak držíme na dálku do amerického Oklahoma City palce. Léto na dohled. Pokud máte rádi teploty kolem 30 stupňů, tak se dočkáte na přelomu tohoto a příštího týdne. Zítra 22 až 26 stupňů a k tomu polojasno až oblačno.
10: Hit Radio Černá Hora.
0: Hudba na Vinicích letos nabízí neskutečnou paletu kapel a vy tam můžete jít taky.
13: Stačí, když nám na náš WhatsApp 601 292464 napíšete, na koho a ideálně kam byste chtěli.
0: Výborně, tuto hodinku vybereme jednou z vás a dáme mu univerzální vstupenky. A k tomu nejlepší muzika, odpolední show Petr Ondra a tady Miles Smith anebo Ale Farben.
13: Pojďme na to!

0: Pozitivní letní záležitost, ale Farben Baby Goodbye. Teď na Hitrádiu Černá Hora. No tak, všichni dobře víme, že odpad se má co třídit. Mm-hmm. Že jo, modrá je na papír, žlutá je na plasty. Ale v Rychnově nad Kněžnou si asi někdo ten ekologický manuál vyložil trochu po svým. Kluci popelářský tam normálně v kontejneru na papír. Pozor, našli kompletně rozebraný auto.
1: Nějaká čorka určitě. Takhle, já si myslím, že je to prostě jasný. To tam šel vyhazovat někdo, kdo je barvoslepej.
0: No, podle mě to byl nějaký chlapík, ten se pohádal doma s manželkou a ta mu řekla, už konečně vyhoď ten krám z garáže a hodně rychle. A on to vzal doslova. Jako rozebral, hodil ho do papíru.
1: Najít auto, popelnici, to je jako...
0: I s motorem.
1: S motorem. S nastartovaným ještě navíc.

0: to hodička Omi, cheerleader, teď na Hit Rádiu Černá Hora. Imanky Business mimo jiné zahrají na hudbě na Vinicích v Kutné Hoře. No a my pro vás máme dvě univerzální vstupenky a vy vlastně píšete, koho byste tam rádi viděli a slyšeli.
1: To bude taky pohodička na všech Vinicích, kde se letos hudba na Vinicích objeví. No, píšete a my to dneska budeme mít obzvlášť těžké vybírat. Kolego, je tam něco, co ti zatím utkvilo do očí nejvíc?
0: No ale je. Zuzanka tady píše, člověče, ahoj kluci, právě domluvám rozlučku se Svobodou pro moji kamarádku a tak mě napadlo napsat vám. A vytáhnout tu naši nevěstu na hudbu na Vinicích vzala bych holky na MIG 21. Mimochodem, tak to je, vlastně děláme to po čtvrtý tu soutěž a každý chce na MIGy.
1: Ten jo, Jirka neskutečně
0: láká normálně.
1: To pravda. Normálně bychom mohli udělat speciální koncert MIGu pro naše posluchače.
0: Třeba tady ve studiu. Hele, já zavolám Jirkovi, nějak to domluvím.
1: A zaplatíš.
0: Takže pište k nám na WhatsApp 601-292-464.
1: Na koho chcete a ideálně připište, kam to bude.
2: Už tě nebaví se válet u vody? Hit Radio Černá Hora se vrací se svou letní jízdou. Naši moderátoři za tebou přijedou na nejlepší východočeská koupaliště. A to teprve bude to pravé léto. Bumperbowlové turnaje, soutěže pro děti.

0: Hitrádio Černá Hora CZ.
1: Partnerem letní jízdy je Česká sluneční péče San Noré. Ochrana pro dny u vody, na výletech i na zahradě. Užijte si léto naplno se San Noré.
2: Venku výletní počasí a my nabízíme říčky s krásnými výhledy a adrenalinem. Lanovka, bike park, horská kola, Příkolky i lanový park. Tak tohle všechno na vás čeká právě v Říčkách v Orlických horách. No děcka můžete protáhnout i v Hradeckém parku na Větvi. Lanový park s 3D bludištěm, tak to je ono.
3: Nakupujte, ochutnávejte, bavte se, spojte příjemné s příjemným.

0: 9. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
1: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
1: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
1: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
1: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
3: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: Elitedate.cz.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Sportfilm, festivalové ozvěny ve Špindlerově Mlýně. Oceněné filmy představí zlatá olympionička Zuzana Maďerová a horolezec Radek Groch. 25. července ve Svatém Petru. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
7: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry s jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemeproparduba.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
8: Taková příležitost.

0: náměstí v Hradci Králové.
1: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
2: Ne, to je cyklopecka.
1: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
2: Cyklopecky.info.
1: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
2: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
1: Cyklopecky.info.
2: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
1: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Hradec Králové.
5: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
4: Ploty Hradec Králové.
5: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
6: Ladíš plavky ke kabelce nebo kabelku k náladě? Svůž si ready vždycky, letně, barevně, stylově. Najdeš na wuch.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Vinařsky a vlastně muzika napsaná úplně ideálně k dnešku. Šedivé si chravo, to vlastně sedí. Pojďme to ale trošku rozveselit. A pojďme rozdat další dvě stupenky na hudbu na Vinicích. Dneska jste nám zavalili náš WhatsApp a těžko jsme vybírali. Tak nakonec padla volba na Petra. Pojďme ho vytočit.
1: Ček Novotný, Hit Radio Černá Hora, Petře, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj na voj. Jak se máš, co děláš?
2: Dobře, přeskej, jsem dojel domů z práce.
0: Je, to je pohoda.
1: No a nějaký plán na odpoledne, pracovní, nebo už dneska budeš odfukovat jenom?
2: No, dneska si budu odfukovat, že není na tom počasí, venku něco dělat.
1: Jasný. Petře, prosím tě, jak se jmenuje manželka a co dělá?
2: Tereza.
1: Tereska, a máš ji tam být někde vedle sebe?
2: Bohužel mám.
0: Tak to je blbý, to asi úplně nevíde, to, co jsi nám psal, že to má být překvapení.
2: No, ona přišla právě za mnou, když mě někdo volal.
1: Je, ona ti doporučila, a ti uděláš překvapení.
0: Ona. Tak. Hele, Hit Radio Černá Hora, kdo to je? Petře, řekni mi to.
1: Petře a Teresko, vy byste chtěli si užít romantický večer na koncertě Davida Kolera ve vinařství La Hofa?
2: Ano.
0: No tak my vás do toho Znojma z Hit Radia Černá Hora posíláme. Velká gratulace, dva lupeny na Davida Kolera jsou vaše.
1: Ano.
2: To je paráda.
1: Jenom tak mě napadá, bude asi hodně vína, poněvadž to bude pěkný večer, kde tam budete bydlet?
2: To ještě nevíme.
0: Ve vinařství normálně, na karimatce,
1: ve sklípku.
2: To je taky možný, ne?
1: Ale takhle, jako na rovinu prostě na Moravě, je potřeba se propít do rána, tam se nespí, že jo?
2: No právě.
1: Tak Peťule, co na to manželka?
2: Ta, tady skáká radosti a teď někam odešla.
0: Skákat ven. Máte nízký stropy.
2: Ale máme vysoký.
1: Dobře, tak vydlíte na zámku. Petře, my ti gratulujeme, každopádně si to užijte s Tereskou a no prostě nic není nastálo, takže pořádně naplno, jo?
2: Jo, jo.
0: No, a ty trumpety hlavně, no.
1: Samozřejmě. A večer chci za tobě spát, no, je to jasný.
2: Jo.
1: Tak jo, Peťane, užijte si to s manželkou. Mí se krásně, ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.

0: Francouzská zpěvačka Zas, teď na Hitrádiu Černá Hora. No a my to vezmeme z Francie přes východní Čechy do Norska. Snad se v tom vyznáte. Za námi fotbalový šampionát, no a tenhle týden startuje fotbalová vlna tady v Hradci Králové, protože pod Lízátky už tuto neděli se Hradec ští otroci pustí do Pardubic, to znamená, máme tady fotbalové derby a dneska Hradec hraje v Norsku.
1: V rámci předkola Evropské ligy po 31 letech se hradecký fotbal vrací do pohárové Evropy. V 19.00 našeho času se startuje. Zajímavý na tom je to, že vlastně v Norsku se hraje fotbalová liga jaro pod zim, to znamená v Norsku je ta jejich sezona v plném proudu a Norové jsou teda sakra rozehraní, navíc teďka mají nějakou vítěznou šňůru a Hradec, co se týče zápasových kurzů, je teda velkým outsiderem, pozor, jo, ale víme, že Hradec umí překvapit a že je hodně, hodně natěšen na tu Evropu.
0: No a my to dneska budeme samozřejmě sledovat, protože máme tady naši novou moderátorku, kterou vám mimochodem představíme po 17. hodině.
2: Je to tak?
0: Máme tady novou holčinu šikovnou, tak si na to počkejte a z muziky do té pětky Linkin Park, Shakira, anebo Neil Diamond.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Moderní města a citlivé městské zóny mají jasné požadavky. Ticho, bez emisí, bez kompromisu. Red Tool, specialista na značku Milwaukee v České republice, dodává akumulátorový systém M18 a MX Fuel pro profesionální zahradní techniku. Splníte hlukové limity, ESG cíle i náročné provozní podmínky. Maximální výkon, minimální zatížení okolí. Red Tool, technologie, která respektuje prostředí. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autorizovaný prodejce BOS Auto Trutnov. Více na www.bosauto.cz. A nyní i s nejvýhodnější možností pronájmu.
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
10: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
8: Je tady někdo, kdo schání obklady a dlažbu, staví nebo rekonstruuje koupelnu? Jsme vám na blízku.
11: Koupelny pro každého.
8: Máme pro vás obklady, dlažby a koupelnové vybavení předních výrobců v nejširší nabídce. A k tomu profesionální poradenství. Na viděnou v prodejně v Hradci Králové.
11: Koupelny pro každého.
12: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
13: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
14: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
15: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
16: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
15: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
17: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
20: Hit Radio Černá Hora.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte odpolední show na Hitrádiu Černá Hora, je za 3 minuty 17. hodina. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Tak pozor, Pardubice v ulici Demokratické mládeže. Tady vyšetřuje policie nehodu osobního auta s motorkářem. Tady počítejte se silným provozem. Na trase Nové Město nad Metují do Brůška u Běstvin. Tady havarovalo osobní auto. Tady projíždíte jedním jízdním pruhem. A potom ještě Hradec Králové. Ve Vážní ulici zasahovali záchranáři a policie u nehody osobního auta s motorkářem. I tady počítejte s omezením provozu. Šťastnou cestu. Na vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Jen několik dní. Jedinečná příležitost. Nový XPeng X9 od 21. do 24. července v předpremiéře u Allfin Car.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jedinečná akce v Petě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
4: Otestujte superhybridní i elektrické vozy BYD na vlastní kůži na jednom místě. 24. a 25. července probíhají BYD Tech Days v Allfin Car. Testovací jízdy vás čekají v novém showroomu BYD na adrese Brněnská 1228/6 v Hradci Králové. Více na allfincar.cz.
5: Na Černé Hoře byly nalezeny medvědí stopy.
6: Vydejte se po nich s dětmi už tuto sobotu. Lanovkou za zážitky ve ski resortu Černá Hora Pec.

0: nimi Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Armáda pozastavila provoz všech vrtulníků Venom a Viper až do ukončení vyšetřování dnešní tragické nehody u náměště nad Oslavou. Jak od nás víte, na vojenské základně se dnes krátce popoledni zřítil vrtulník Venom. 4 vojáci se zranili, 1 nepřežil. Na Břeclavsku se objevil mýval severní. Jeho výskyt v chráněné krajinné oblasti Soutok potvrdila fotopast. Šelma pochází ze Severní Ameriky. U nás představuje hrozbu pro místní biodiverzitu. Plení hnízda ptáků a loví chráněné obojživelníky nebo měkýše. Mývalové se objevují také v Ostravě nebo v Karlovarském kraji. Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v červnu meziročně stoupl o skoro 14%. Prodalo se přes skoro 1 150 000 vozidel. Zatímco prodej aut se spalovacím motorem klesl, prodej bateriových elektromobilů vzrostl o více než 60%. Vyšší prodeje pak zaznamenaly také hybridy. Fotbalový hříšník Tomáš Chorý bude dál oblékat dres pražské Slávie. Navzdory opakovaným trestům od disciplinárky a vyřazení z kádru dostane druhou šanci. Za rozhodnutím údajně stojí sám majitel klubu Pavel Tykač, který se zasadil o Chorého se.
1: Počasí zítra bude příjemně, v pátek polojasno, oblačno, výjimečně přehánky, no a teploty mezi 20 až 24 stupni Celsia.
2: Hit Radio Černá Hora.
1: Posloucháte odpolední show na Hit Radio Černá Hora, Petr Ticháček, Ondra Novotný, minuta po 17. hodině, a tuto hodinku vám představíme novou kolegyni.
3: Ano, bacha, nebudeme tady dva, budeme tady tři a podle hlasu uslyšíte, jak nám to najednou sluší.
1: Přesně tak. No a slušit bude i muzika. Dáme si pokáče Imagine Dragons a tady Alesso, taková taneční letní záležitost.
3: Tak buďte zítra rádiem Černá Hora i nadále.

0: Velká pravda, Pokáč, Solitér na Hitrádiu Černá Hora. A my tady ve studiu Hitrádia Černá Hora vítáme naši novou posilu, že Ondřej?
1: Ano, dobrý den, přejeme.
0: Dobrý den.
2: Ahoj, kluci.
1: Marcela Robková Strutnová, novinka v našem vysílání, která se vám dneska poprvé ozve po 19. hodině.
2: Je to tak.
0: Tak Marcelo, Macku, prosím tě, takhle, my se známe už leta.
2: Ano,
0: a
2: ano.
0: Musím říct, že tě tady rád potkávám tady ve studiu Hitrádia Černá Hora po těch 20 letech.
2: Já tebe taky. Hele, bylo mi 16, když jsme to spolu poprvé dělali. Za mikrofonem samozřejmě.
1: Ještě navíc.
0: Teď jsem se trošku orosil, protože my ještě musíme říct jedno velké tajemství. Přátelé, pokud jezdíte po Trutnově nebo chodíte, tak Marcelu tam můžete potkat jako, jak to říct, jako policistku uniformně, protože Marcela, a to je, pojďme to říct, Marcela je státní policistka.
1: Marcela pomáhá a chrání.
0: Ano.
2: Chráním, ale hlavně mě potkáte, když třeba vám vykradou sklep, nebo tak něco, jo.
1: Ne, a to, úplně... to je pěkná příležitost zrovna.
0: To znamená, že po 19. hodině si uděláme jako je krimi zprávy.
1: Ano.
2: Já jsem jenom chtěla říct, že mám tu černou kombinézu, ne to bílý tričko u dopravy.
0: Počkej, má to být...
2: Abyste to rozlišili, tu politiku.
1: Počkej, ale i tak se musíme ještě vrátit k tomu, co jsi říkala na začátku. Pojďte to dovysvětlit, vy jste spolu moderovali maturitní ples, nebo co tenkrát?
0: My jsme tenkrát s Marcelou moderovali ve Dvoře Králové Majáles. Je to už opravdu 20 let zpátky.
2: Dvoudenní a vlastně, byl.
0: A dvoudenní a už tenkrát Marcela říkala, jednou bych si chtěla zavysílat v rádiu a člověče po 20 letech, po těch vykrádačkách a tak dále, je tady za mikrofonem.
2: Je to tady,
0: a po 19. hodině se na ní těšte a buďte na ní hodní, protože dokáže být ostrá. Dáme tam muziku. Takže těšme se po 19. hodině. Nováček ve vysílání Hitrádia Černá Hora. Marcela Robková, přejeme ti hodně štěstí.
2: Děkuju, je to moje poprvé, tak co vám budu povídat, jsem nervózní, jako u každého svého poprvé.
0: Hele,
2: ale natěšená, jo, těším se.
0: Dobře, a tak si užij to své poprvé, protože tady to je jedna velká banda pankáčů a ty to dáš určitě.
2: Díky.

0: zpěvačka, tanečnice, sportovkyně, čerstvá manželka. Tohle byla Taylor Swift právě teď na Hitrádiu Černá Hora. Užíváte si odpolední show. Chcete se pořádně sportovně vybláznit? Tak jednoznačně doporučujeme sportovní park v Pardubicích na Špici, který startuje 1. srpna a potrvá do 9. No a tady to zase bude vřít.
1: Jako každý rok, tady je desítky a desítky sportů, které si můžou vyzkoušet vaše děti, ale klidně i vy. Funguje to tak, že dostanete kartičku, obejdete si různá sportoviště a samozřejmě chcete dosáhnout společně se svými dětmi co nejvíc úspěchů a co nejlepších nějakých bodů a časů. Taky kupa do provodného programu, třeba Barvám neutečeš, taky tady budou pardubičtí hokejisté ukazovat pohár pro mistry extraligy a mnoho dalšího.
0: Je to pravda, já tady čekuju ten program a jak říkáš, tak je to neuvěřitelný, je to teda našlehaný. To znamená, že nejenom dospěláci, ale i děti vyzkouší desítky sportů. Doporučujem se podívat na sportovnipark.cz. No a potom už se vypustíte a užijete si sportovní nálož. Připomínáme, sportovní park v Pardubicích startuje 1. srpna a Hit Radio Černá Hora doporučuje.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Vás cesty zavedou kamkoliv. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Naštěji, už tam budem?
2: Přestaň! Ští mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
0: Pst. Chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Náš příběh začal v roce 1899. Teď píšeme jeho další kapitolu. Vstupujeme do nové éry. S jasnou vizí a novou identitou. Jsme nové FK Pardubice. Pro vás měníme pravidla hry. Budujeme silnější tým. Máme nové občerstvení. Stavíme novou fanzónu. A vstupné nezdražujeme. Zlevňujeme. Více na kopemepropardubáky.cz. Buďte součástí nové éry fotbalu i vy.
6: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Studujte při práci. Kyberna v Hradci nabízí kombinované studium vošky programování a energetiky. Výuka probíhá od pátku do neděle jednou za 14 dní. Připravíme vás i na zkoušky v oboru elektro, fotovoltaika nebo 3D tisk. A zajistíme i ubytování. Více na www.kyberna.cz.
8: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
9: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vkočte si pro frukty s šampon za 99,90 a viska z kapsičky pro kočky 40x85 gramů za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte odpolední show Petr Ticháček, Ondra Novotný. A pozor, limity neexistují. Jestli si myslíte a říkáte si, že jste na něco staří, tak okamžitě stop, protože máme tady nejstarší aktivní tanečnici na světě a tanečnici na tyči na světě. Tipni se, kolik jí může být?
1: 70?
0: Ne. Bejš.
1: 78?
0: Ne.
1: 87?
0: 70 začala a dneska je 81. Nekecám.
1: 81.
0: Poprvé na tu tyč lezla právě v 71. A je to neskutečná harcovnice. Člověče normálně furt tancuje, furt se zdokonaluje, učí se nový techniky. Takže až někdy v tramvaji narazíte nějakou šťavnatou babičku a budete jí chtít pustit, tak pozor na ty komplimenty. Možná, že má lepší břišáky než vy.
1: Počkej, ale ty to myslíš seriózně? Je to prostě paní, která má ráda tohleto,
0: ano.
1: Není to nějaký klub a podobně. Je to prostě paní, která má ráda tancování u tyče.
0: Naprosto seriózní, reálná informace.
1: A co na to říkají kolegové z domova důchodců?
0: Nevím, co kolegové, ale kolegyně se chtějí taky zapojit. Takže ona strhla celý domov důchodců.
1: Skutečný.
0: A podle mě z toho bude člověče celkem solidní skupina. Taneční z u tyče.
1: Jak by se mohli jmenovat?
0: Na věku nezáleží.
1: No, vidíš, to je krásný.
0: Ano. Takže jdeme na to a teď to protroubíme, protože je tady kapela Lucie a tohle miluju. Tohle se taky může v jakýmkoliv věku. Troubit na trumpety by se nám líbilo. Jdeme na to, jsme Hit Radio Černá Hora.
1: Krásný název.

0: Lost Frequencies, The Feeling, no a The Feeling, to znamená ten správnej feeling, poteče i po 18. hodine.
1: Hit Radio Classic, jako každý letní večer, na šustí do uší i tentokrát nejlepší hity. Kolego, to je tvoje parketa, rozjeď to, pojď.
0: A Red Hoti, Jason Donovan, to je pro starší ročníky, Captain Jack, to jsou devadesátky.
1: Ejo, Captain Jack,
0: yes, yes. Kapela Queen, John Cicada, Police. Hele, dnes, jako tohle to zase neskutečný nářez. To znamená, že pro každýho z vás, ať už vám je 82 a tančíte u tyče, nebo jste prostě mladá generace, tohle musíte milovat všichni.
1: Tak pokud to budete poslouchat za volantem, tak taky bacha na Police, abyste to moc nerozjeli.
0: Ano, jsme Hit Radio Černá Hora, Petr Ticháček, Ondra Novotný se loučí, vy si užijte víkend a my se opět uslyšíme in Montag.
1: Nashledanou a krásný večer.
2: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ploty Hradec Králové.
6: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
5: Ploty Hradec Králové.
6: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
5: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a

0: CZ.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka!
3: Ne, to je cyklopecka.
2: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
3: cyklopecky.info.
2: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
3: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
2: cyklopecky.info.
3: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
2: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
9: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Potrčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z Hit Radiem. Hit Radio Černá Hora.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na východě Čech, opatrně v Pardubicích, v ulici Demokratické mládeže. Tady vyšetřuje policie nehodu osobního auta s motorkářem, pozor na omezení. A potom na trase Nové Město nad Metují, Dobruška, u Běstvin havarovalo osobní auto. Místo projdete jenom jedním jízdním pruhem. Opatrně a vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
7: Pozor, na Černé hoře byly nalezeny medvědí stopy.
8: Vydejte se po nich s dětmi už tuto sobotu. Lanovkou za zážitky ve ski resortu Černá hora Pec.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě se popolední zřítil na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Jeden voják pak nepřežil, 4 byli zraněni. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zuna.
11: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. V tuto chvíli se vám nikdo nevyjádří jasně, dokud nebudou všechny okolnosti zváženy. Ta nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu zde na základně.
10: Do ukončení vyšetřování nehody pozastavila armáda provoz všech vrtulníků systému H1. Hnutí STAN podalo trestní oznámení kvůli případnému střetu zájmů bývalé poradkyně současného ministra práce Aleše Juchelky Alexandry Semancové při vyplácení dotací z Evropské unie. Oznámil to dnes šéf hnutí Vít Rakušan. Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v červnu meziročně stoupl, a to o téměř 14%. Prodalo se přes 1 milion 150 tisíc vozidel. Zatímco prodej aut se spalovacím motorem klesá, prodej bateriových elektromobilů rostl, a to o více než 60%. Vyšší prodeje zaznamenaly také hybridy. O víkendu začne nový ročník první fotbalové ligy. V roli favorita vstoupí do soutěže Slavia, která zaútočí na třetí titul po sobě. Cestu za obhajobou jí zkusí překazit pražský rival Sparta. Do boje o mistrovský pohár se otevřeně přihlásila také Plzeň. Stejně jako v minulé sezóně si šampion zajistí příští a přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
10: V průběhu večera i noci většinou polojasno, skoro jasno, zpočátku ještě na severovýchodě oblačno s přehánkou. Ranní teploty kolem 11 až 7 stupňů, při slabém větru dokonce kolem 5. Během dne proměnlivo, později odpoledne a na večer ubývání mraků. Nejvyšší teploty pro pátek 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů a vítr.
13: 18. hodina odbyla, posloucháte Hit Radio, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. milénia. S vámi Michal Pospíchal.

Je to sice písnička o zlomených srdcích, ale tolik pozitivní energie kolikrát nemají ani ty nejšpičkovější letní hity. Takhle stylově jsme odstartovali čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám na zlatém podnose budeme servírovat až do 21. večerní. Servírovat. No, dobrou chuť, pokud právě večeříte. Na meníčku Hit Radia.

0: tohle je klasika, bez které si čtvrtek snad ani nedokážeme představit. Sarah Connor from Sarah with Love. Taky na tuhle romantickou strunu jsme si na Hit Radio zadrnkali. A tohle je pokračování. V příštích minutách hudebního speciálu Hit Radio Classic velká vzpomínka na rok 1992. John Cicada tehdy pobláznil svět hitem Just Another Day. A přidáme třeba ještě Kíny už za pár minut na Hit Radio.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.

0: platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
6: Plus krkonošská příroda.
5: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
6: A volný vstup do lázeňského wellness.
5: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
7: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské Lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Mario G, Heaven is Closer, Feels Like Heaven. Tak to je věc, kterou jsme taky připomněli ve čtvrtečním vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21. večerní hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A přesuneme se na taneční parkety roku 1983. Na tomhle ploužáku tancoval možná každý druhý z vás. Tak pojďme nostalgicky zavzpomínat na obrovský hit skupiny Police, Every Breath You Take, tady na

0: hezky, takhle zní čtvrtek na Hit Rádiu. Hodně na pohodu. Další velká vzpomínka, chvilka nostalgie, Bluebells, Young and Heart. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu, kde jsme vyhrabali taky Mike Oldfielda. Tohle je určitě největší hit jeho kariéry. Rok 1983 nám přišel vhod, protože přinesl tuhle fantastickou věc, písničku Moonlight Shadow. Vokálově pomáhala zpěvačka Maggie Reilly. A vy už za chvilku tenhle skvost uslyšíte v kompletním znění. Přidáme taky velmi netradiční duet Whitney Houston, Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever. I to pro vás máme připravené do dalších minut. Do konce hodiny stihneme ještě spoustu fantastických hitů.
1: Ekonomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekonomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Jirko, počítej se mnou. Ubytování v půvabném lázeňském městečku.
5: Plus krkonošská příroda.
4: K tomu přičti všechny ty turistické atraktivity v ceně pobytu.
5: A volný vstup do lázeňského wellness.
4: Už ti to vyšlo? Tak vyšlo ti to?
6: Léto na jedničku v léčebných lázních Janské lázně. Letos vám to k nám vyjde. www.janskelázně.com.
7: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
8: Dobro.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

A jdeme se podívat na dopravu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Na trase z Hradce Králové na Librantice u odbočky na Divec havarovalo osobní auto, skončilo po nehodě v příkopu, ještě minimálně půl hodiny, tedy počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 801 10 100.

0: V noci bude teploměr ukazovat maximálně 11. Od zítra budou ale teploty šplhat nahoru a zítra naměříme 22 až 26. No a o víkendu až 28.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava.

éteru Hit Rádia Černá Hora dohrává Tight Fit 10 minut po 19. hodině. No a teď mě zajímá, se šéfem si tykáte, anebo vykáte? Zrovna nedávno jsem totiž byla na našem firemním večírku, byla rozjetá atmosféra, dávala jsem si třetí drink, no a najednou se vedle mě zjevil šéf s panákem v ruce a řekl mi, hele, je na čase si potykat, já jsem Jarda. No, to jste možná taky zažili. No a druhý den jsme pak proti sobě stáli ve výtahu a ani jeden jsme nevěděli, jestli si říct ahoj, anebo dobrý den. Jak máte totiž vědět, že si to pamatuje? Zažili jste to? Dejte mi to vědět na 601 292 464 a za chvíli to společně tady na Hit Rádiu Černá Hora probereme.

0: Christina Aguilera, 21 minut po 19. hodině. S vámi je Hit Radio Černá Hora a taky Marcela Robková. Se šéfem si tykáte, anebo vykáte? To dneska tady společně řešíme v éteru. No a na WhatsAppu mám od vás desítky zpráv. Díky za to a pojďme na některé z nich kouknout. Monika píše, se šéfem si tykáme, ale vykám jeho ženě. Jana reaguje, potykali jsme si na vánoční večírku a druhý den jsme oba dělali, že se to nestalo. No, takže vlastně stejně jako to mám já a možná i vy, posluchači. Tomáš dodává, u nás se tyká, ale stejně mu říkám pane šéfe. Takhle, jestli si po večírku nejste jistý, zda se s šéfem tykáte anebo vykáte, tak je to furt v pohodě. Třeba po těch vánočních večírcích může být ta morální kocovina daleko horší. To asi znáte všichni.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár věc, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
6: Ploty Pardubice.
7: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
6: Ploty Pardubice.
7: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
6: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
8: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
11: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
12: Ne, to je cyklopecka.
11: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
12: cyklopecky.info.
11: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
12: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
11: cyklopecky.info.
12: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
11: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
13: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bike park. Navíc nový aquapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend. Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.

muzika na pohodový večer na Hit Rádiu Černá Hora. No a taky vás někdy štve, když s někým mluvíte a on si za celou dobu nesundá sluneční brýle. Jen si to představte, jste s někým na schůzce, mluvíte spolu, vykládáte mu něco důležitého. No a přes ty brýle nevíte, co si ten druhý myslí a jestli vás vůbec vnímá. Místo do očí koukáte sami na sebe do těch zrcadlovek. Má to výhodu, v tom odraze vidíte, jestli nemáte rozmazanou rtěnku, ale jinak netušíte, jestli vás ten druhý poslouchá a kam kouká. Za mě je to teda hrozná škoda, protože oči jsou na chlapech nejvíc sexy. No a pánové, ženský stejně poznají, když jim koukáte přes ty sluneční brýle do výstřihu. Jen taková rada pro vás. Z Hit Rádia Černá Hora.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr pískovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyň. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí nad Orlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak se

0: www.ivan.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
3: Psst. Chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na mojeorlickéhory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.
4: Potřebujete partnera pro velké projekty nebo jen dodavatele nářadí? Red Tool je dlouholetý specialista značky Milwaukee v České republice. Máme zkušenosti z rozsáhlých staveb, průmyslových zakázek i specializovaných provozů. Navrhneme řešení na míru, zajistíme dodávky, servis i kompletní podporu. Profesionálně, efektivně, bez kompromisů. Tak koukni na www.redtool.cz. Red Tool. Jednou červená, navždy červená.
5: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
6: Ne, to je cyklopecka.
5: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
6: Cyklopecky.info.
5: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
6: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
5: Cyklopecky.info.
6: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
5: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info. Info.
7: Ahoj, jmenuji se Huko a jsem krytolebec. Pocházím z Prvohor. Navštivte mě v Paleoparku Balka u Nové Paky. V Paleoparku Balka si zkusíte práci geologa, paleontologa, hledače drahokamů nebo se vyfotíte s hlavou tyrannosaura. A stáhněte si moje aplikaci Po stopách krytolebce Huga. Bude vás bavit. Těším se v Paleoparku Balka u Nové Paky. Váš Hugo.
8: Rádio Černá Hora.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

2 minuty před 20. hodinou se jdeme podívat na dopravu. Nejlepší dopravní servis na východě Čech na dálnici T11 na 74. kilometru směrem na Jaroměř stojí na krajnici porouchané osobní auto, dejte tady pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.

0: V noci naměříme do 11 stupňů a zítra bude na východě Čech 22 až 26. A k tomu polojasno.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Ploty Hradec Králové.
3: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
2: Ploty Hradec Králové.
3: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
2: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Hit Radio Černá Hora.
0: S vámi stále Marcela Robková. Krásný večer vám přeju. No a pro lepší náladu posílám z Hit Radia Černá Hora další skvělé hity.

Vítejte zítra rádiem Černá Hora. S vámi Marcela Robková. Díky za to, že ladíte. No a teď pozor. Zásadní info dnešního večera. Nezdravte se podáním rukou, ale raději se líbejte. Včera jsem totiž v čekárně u své doktorky četla, že podáním rukou se rýma šíří úplně nejvíc. Je to tím, že si většina z nás prostě špatně myje ruce. Zatímco líbáním se rýmou nenakazíte. No z toho mi vyplývá, že zítra, až půjdete na pohovor, nepodávejte si ruce, rovnou se začněte líbat. A nebo ještě mě napadá, až půjdete uzavírat hypotéku, vykašlete se na podání rukou, rovnou se líbejte. A uvidíte.

posloucháte, vy posloucháte Hit Rádio Černá Hora a od mikrofonu vás zdraví Marcela Robková. No, záchod v autě? Tak to je realita. Jo, slyšíte dobře, přišla s tím čínská automobilka SERS a nechala se to rovnou patentovat. Záchod v autě nebo ve vlaku, tak to je normálka, ale v osobáku? Jako vůbec se neumím představit tu atmosféru a vůni v kabině. A hlavně, kam to z toho auta vlastně zmizí? Chudák řidič, co pojede za vámi? Ten, aby se rovnou pustil stěrače.

pohodovka. No a pokračujeme ve skvělé muzice. Do 9. hodiny bude třeba Gorila. No a pokud zítra pojedete od Dvora Králové nad Labem směrem na Trutnov, tak nezapomeňte vyrazit o něco dříve, protože mezi Výšinkou a Kocbeřemi je od pondělí semafor. Tak s tím počítejte. Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

na Hit Rádiu Černá Hora. No a skvělá zpráva aktuálně pro fanoušky z FC Hradec Králové. Jen pár chvilek na zpátek skončil zápas v rámci druhého předkola Evropské ligy a otroci uhráli senzační výsledek, když v Norsku zvítězili 1-0. Odvetné utkání se hraje v Hradci už přesně za týden a vstupenky v předprodeji na fchk.cz. Hit Radio Černá Hora samozřejmě u tohodle velkého zápasu nebude chybět. Marcela Robková vám už přeje krásný zbytek večera. Díky, že jste byli se mnou a zůstaňte dál s Hit Rádiem Černá.

0: hodně ve stylu končí dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic Lonely Symphony. Tak to je věc, která nám uzavírá to dnešní vydání. My pro vás další nabídku toho nejlepšího z 80., 90. a milénia, ale budeme mít zase zítra úderem 18. hodiny. Tak uživejte čtvrteční večer s dalšími hity Hit Radia. V té příští hodině to bude třeba partička Marquez, taky David Guetta nebo Ray. Rozhodně bude co poslouchat.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Cefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Cefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
2: Proč cestovat daleko? Na Dolní Moravě tě čeká svět nekonečných možností. Tohle nikde jinde nenajdeš. Světové unikáty Skybridge 721 a stezka v oblacích. Dětské parky s obřím mamutem, nejdelší bobovka v Česku nebo famózní bikepark. Navíc nový akvapark s tobogány a největší wellness na českých horách. Na skok nebo na víkend? Světová dovolená má letos adresu na www.dolnimorava.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.

0: Jezdíte rádi na kole? Tak to je pecka.
1: Ne, to je cyklopecka.
0: Vyražte sami anebo s celou rodinou na ty nejhezčí trasy po Pardubickém kraji.
1: Cyklopecky.info.
0: Vyberte si z 15 dokonale připravených okruhů různých obtížností, které vás provedou po zajímavostech Pardubického kraje.
1: A klidně vezměte děti i babičku s dědou.
0: Cyklopecky.info.
1: Pozor, do konce září soutěžíme o horské kolo a spousty pobytů.
0: Tak do toho šlápněte na cyklopecky.info.
2: Psst, chceš vyhrát pobyt v Orlických horách? Kup si u regionálních výrobců jejich produkt, třeba pivo z Kloku, víno z Doudleb, kosmetiku Anela, dobroty od Hubálku nebo z farmy Burian. Naskenuj QR kód, vyplň formulář, hotovo, soutěžíš. Ve hře je víkendový pobyt v horské chatě Panorama, pobyt pro dva v zámeckém hotelu Letohrad a další ceny. Více na moje Orlické hory.cz. Zastav se pro kus Orlicka a zkus štěstí.

0: Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
1: Ploty Hradec Králové.
0: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
1: Velké město, malou obec, chrání ploty Hradec.
2: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvilu plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. E-kondomy.cz.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.